0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Stále si užíváte ten největší hudební výběr. Jarek Hmala vám přeje krásný poslech a my vyrazíme mezi naše nejmenší posluchače. Ptáme se dětí, kdo je to ekolog?
1: Já myslím, že ekolog je společný s přírodou. Pomáhá ptáčkům, zraněným, zbavuje kotelny. Já myslím, že ekolog je ten, kdo spravuje auta, vystavuje sochy a tak v muzeu.
2: Vynalezl třeba trávu nebo plaštice.
0: Kdo je to ekolog, to nás zajímalo a ptali jsme se našich nejmenších posluchačů. Díky za to, už jdeme za dalšími hity. Užijte si je. Jarek Hmala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Letní sezóna na horách začíná. Horská střediska investovala přes miliardu a vy to určitě pocítíte. Ano, horská střediska tady u nás letos do rozšíření letních aktivit investovala rekordní zhruba 1,1 miliardy korun. Je to především kvůli výstavbě wellness centra v Dolní Moravě na Orlickou Ústecku zhruba za miliardu. Investice do letní sezóny v horských střediscích se ročně zpravidla pohybují v součtu okolo 200 milionů. Asociace horských středisek to potvrzují a

střediska zasahují samozřejmě vám víc do těch peněženek, ale samozřejmě zlepší kvalitu. A pěkně postupně vám nabízí další a další zajímavé věci. Tak věřím, že si to užijete, když vyrazíte. Teď si užijte další hity u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní.

Bacha na podvodníky, bacha na to, komu svěřujete údaje a třeba ze své banky. Varujeme samozřejmě a policie taktéž. Klienti bank podle údajů České bankovní asociace čelili v prvním čtvrtletí tohoto roku téměř 24 tisícům útoků e-shmejdů, kteří z účtu vylákali výrazně více než loni. Podvodníci se pokusili ukrást přes 4 miliardy korun. Banky však klientům samozřejmě pomohly, nikdy to nevyšlo, ale jsou pojištění, tak bacha, jsou stále agresivnější, nesvěřujte údaje nikomu. Mějte pohodu, dobrou náladu a peníze v bezpečí.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejhorší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

5 hodin 31 minut, dobré ráno, dobrý den, posloucháte Radio Krokodýl i dnes na prvního zmrzlého. Máme úterý 12. května. Dneska slaví svátek Pankrác. Včera nám konečně zapršelo, někde možná jim je trošku víc, než by bylo milo. U nás napršelo něco kolem 30 mm vody, což jako není vůbec špatné.

Naštěstí to nebylo v krátkém časovém úseku, ale byl to takový ten intenzivní, možná velmi intenzivní zahradnický. Co se týče teploty aktuální, tak třeba v centru Brna teď máme nějakého 9,5 stupně, odpoledne nebude víc než 14 stupňů. Co se týče silnic, pokud na ně v téhle chvíli vyrazíte, neměl by vás potkat žádný zásadní problém, alespoň my o žádném nevíme, zatím nám nebyl nahlášen. Kdybyste vy o něčem věděli, klidně volejte buď na linku řidičů, anebo použijte naší apku rádiovou Krokodýlí, kterou si můžete stáhnout dokoliv, odkudkoliv, a tam můžete taky přispívat. Záleží jen a pouze na vás. Přátelé, doufám, že se dneska bude dařit, tak pojďme na to. Dobré ráno, dobrý den.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:40 k tomu. Na jižní Moravě jsou ještě drobné přehánky, ale odchází směrem na východ. Uvidíme, jak dlouho a kde bude ještě drobně pršet. Jinak během dne bude postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přehánek postupujících k severozápadu. K večeru budete oblačnosti ještě více ubývat. Jinak dnešní odpolední teploty nebudou moc vysoké, pouze mezi 11 až 14 stupni. Dobré ráno.
2: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
3: Tak pojďme.
4: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
7: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
8: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz.
9: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
10: Kde jste všichni?
9: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
11: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16. 30.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Skvělý Vaya con Dios tady u nás na rádiu Krokodýl. 5:59 k tomu úterý 12. května. První zmrzlý na řadě Pankrác. Ze studia rádia Krokodýl vám dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné ráno. Tak je to poznat, zmrzlý. Je tam hnedko jako chladněji, je to takové frešné venku.
0: Velmi konečně, zalito u nás velmi slušně. Mm-hmm. Kačenko, o čem zprávy?
1: Ve zprávách samozřejmě i následky včerejší bouřky na jižní Moravě.
0: Co dáme po šesté? Depešáky. Bude i David Guetta, Alphaville a Ava Max. A chybět nebude ani Eva Farna. Venku máme chladně, v centru Brna máme v téhle chvíli 9 stupňů, doznívající přehánky během dne budou. Až odpoledne by to mělo ustat úplně všechno a také by mělo ubývat oblačnosti. Teploty nevysoké, maximálně do 14 stupňů.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně dnes začne Mezinárodní festival Divadelní svět Brno. Patří k největším přehlídkám v Česku. Letos potrvá do 24. května. Nabídne 90 představení a dalších akcí různých žánrů i zaměření.
2: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
1: Oprava saun v akvaparku ve Vyškově bude delší, než se čekalo. Původní termín otevření byl konec dubna. Nově je v plánu v polovině letních prázdnin. Oprava bude také dražší, nově by měla být zhruba na 20,5 milionu korun.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Vodu ve sklepech a popadané stromy na silnicích včera museli řešit hasiči v Jihomoravském kraji. Kvůli bouřkám zasahovali zejména na Hodonínsku. Do večera řešili celkem 47 událostí. Drážní hasiči museli evakuovat cestující z vlaku v Brně Černovicích, který zůstal nepojízdný kvůli poruše po úderu blesku. Při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví vznikne pracovní skupina v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby mezi Slaví a Spartou. Řešila by problematiku kamer s rozpoznáváním obličejů či pravomoci pořadatelů. Včera to řekl ministr pro sport Boris Šťastný.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrazíme zkontrolovat silnice, slovo má Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kolona je na silnici 43 ze Světa do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Hustne provoz na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem. A plní se i souběžná silnice 430 před Rohoňkou. Pro Rádio Krokodýl zlobal asistent Lenka Ruštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jak je to, Kačenko, mít doma o jeden hladový krk méně, když ti dcera odjela na výlet?
1: Ano, dcera odjela do Anglie. Ale já nevím, ten největší hladoun zůstal doma, takže já jsem
0: to nepoznáš.
1: Rozdíl nezaznamenala.
0: Během chvilky kalendárium. Přejem dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptej se v práci Karlíka. Hele, že prej jsi skončil s chlastem. Jo, už jsem podnikl první kroky. No a jaké? Koupil jsem si kapesní nůž bez vývrtky.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6:09 k tomu. Pojďme zkontrolovat, co přinesl 12. květen toho kterého roku. Co je, stojí za zmínku u nás? Například v roce 1468 v rámci česko-uherské války začala bitva o Třebíč. V roce 1743 byla Marie Terezie v Praze korunována českou královnou. Byla to takzvaná korunovace na usmířenou. V roce 1883 v bývalém kavárenském pavilonu v Poříčském parku bylo otevřeno muzeum hlavního města Prahy. Taky můžeme zmínit rok 1929, kdy proběhlo posvěcení pražské katedrály. A ještě taky mrkneme na rok 1999, kdy česká vláda definitivně odsouhlasila dokončení výstavby jaderné elektrárny Temelín. Co můžeme zmínit ze světa? Například rok 1364, kdy byla založena nejstarší polská univerzita, Jagiellonská univerzita v Krakově. Mrknem taky třeba ještě na rok 1949, kdy skončila takzvaná berlínská blokáda. No a v roce 1994 proběhla premiéra černé gangsterské komedie Pulp Fiction, historky z podsvětí režiséra Quentina Tarantina. Kdo dneska slaví narozeniny? Tak například dívám se, že herec Rami Malek, úžasný záporák z toho posledního Bonda, ten dneska slaví narozeniny 45. A taky jsem tady zahlédl, že narozeniny dneska slaví významný atlet David Kostelecký, olympijský toť vítěz, tedy český sportovní střelec. Tak samozřejmě my gratulujeme, a pokud dneska slavíte i vy, protože jste třeba nositelem jména Pankrác, tak my gratulujeme. Jinak, dneska je Mezinárodní den ošetřovatelek, Mezinárodní den profesionálních řidičů, Mezinárodní den informovanosti o fibromyalgii, přiznám se, to ani nevím, co to je. A taky je dneska Mezinárodní den zdraví rostlin. Pranostika praví, Pankrác a Urban bez deště, hojnost vína. Zase třeba naopak, Pankrácova nepohoda, vinohradům výhoda. Tak jednou ano, jednou ne, tak uvidíme, jak to vlastně dopadne. Přejem dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Krokodýl.

0: Depešáci rozjeli na Krokodýlu 10 minut před 6:30. Nad Brnem je v téhle chvíli drobná přehánka a to odchází. Dívám se na severovýchod. Ne, jihovýchod, ono to jde z hora nahoru. Nemáš někdy problém s tím severých východ západ, jak si to představit v rychlosti?
1: Jako od narození.
0: Jo, to jsem rád, že v tom jsem sám. Vždycky představím tu mapu a doprava doleva.
1: I pravá a levá mě občas dělá problém.
0: Aha, tak to mě pak řekneš, půjdeš někam autem, prosím tě. Odpolední teploty by měly být do 14 stupňů a teda maximálně a také nám bude odpoledne ubývat ta oblačnost a přehánky samozřejmě ustávat. A teď Katka.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Jihomoravská pole jsou posetá kvetoucím jetalem inkarnátem. Rudé květy každé jaro lákají turisty například do Němčiček na Břeclavsku. Prezidenti Slovenska, Česká a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě k diskuzi o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přináší ve vztahu k mladé generaci. Na Tenerife včera večer skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě, kterou zasáhl hantavirus. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují. Posledním semifinalistou ligy basketbalistů se stalo Brno po vítězství 98-78 v rozhodujícím zápase s Děčínem. Obhájci stříbra se utkají v semifinále s Pardubicemi. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J-Hard. Pride. Novinka.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Horské kolo v hodnotě 35 000 korun pro vás máme. Kolega Jirka Víne vyrazí na kole přímo tady ze studia Krokodýla a pojede do prodejny Element Store u M Paláce. A vaším úkolem je tipnout, za jak dlouho to zvládne.
2: Jenže pozor, nejde o žádný závod. Jirka pojede normálním výletnickým tempem. To znamená na paní Radovou trošičku, jak když se plave, že jo. Navíc to nebude jen tak. Po cestě ho totiž čeká hned několik úkolů.
1: Bude dělat

0: Selfiečka a zastavovat na známých místech v centru Brna. Musí se vyfotit u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku, taky na Hlavním nádraží a až potom dorazí do cíle, tedy na prodejnu Element Store.
1: Tak těch úkolů nemá málo a vaším úkolem je proto tipnout, za jak dlouho tu celou trasu zvládne.
0: Své tipy pište v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat telefon na vás. Slovo tip se píše s měkkým i. A každý z vás, prosím vás, může mít pouze jeden tip. Řekli jsme to všechno důležité?
1: Já myslím, že jo.
0: Tak
1: pište. Tak vám držíme pěsti.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zkontrolujeme silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kolona je na silnici 43 ze Světav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Hustne provoz na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem. A plní se i souběžná silnice 430 před Rohoňkou.
0: Pozor, taky dejte na D2, 16,5 kilometr ve směru na Brno, je tam odstavené osobní auto. Jinak ta doprava hustne všude, tady příjezd po D2 k Brnu už je celkem plný a taky obchvat Slavkova u Brna. Tak šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl sedmé, jdeme za dětmi a ptáme se na jednu ze tří nejoblíbenějších lidských činností.
2: Rozhodně našich. Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč musí lidé spát.
3: Kdyby člověk nikdy nespal, tak by neměl tolik síly.
4: Potom bychom neměli dost energie, když bychom nespali.
5: Lidi nemůžou být upíři, protože upíři jsou jiní než lidi, protože upíři nemusí spát.
6: Protože v noci člověk skoro furt zmáhá únava.
7: A kdyby jsme nespali v noci, tak budeme spát aj ve práci.
1: Jedna ze tří nejoblíbenějších lidských
2: tak
1: činností.
2: Tak jaký jsou ty dvě?
1: Tak já nevím. Sex?
2: Jídlo?
1: Gastronomie, ať už jídlo nebo pití a sex.
2: Ale je vidět, co prvního nás napadlo, takže já jídlo.
1: To nevím, jestli je dobře, dobré.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o víc.

0: Michael Sembello a Maniac na Krokodýlu 7:45. Jak máme venku, doznívají nám tam přehánky, které odchází na jihovýchod, pokud se dobře dívám. Co se týče teploty, tak v Brně máme v téhle chvíli necelých 9 stupňů. Podíváme se třeba do Vyškova, tak tam mají taky necelých 9. Podíváme-li se na jich, tak v Břeclavi hlásí stupňů 10. Odpolední teploty maximálně do 14 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevědomí a slabozrací. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pro ně připravila zmenšeniny, které lze ohmatat, a popisky v Brailově písmu. Komentované procházky pro areálem v ulici Arna Nováka se poprvé uskuteční v sobotu při brněnské muzejní noci. Blanenští rybáři vypustili do Svitavy 1200 lipanů podhorních. Chtějí tak pomoct návratu druhu, který z moravských řek téměř vymizel. Podle rybářů za jeho úbytkem stojí hlavně sucho, vyšší teplota vody a predátoři. Dva lidé zemřeli a 3 utrpěli vážná zranění při včerejší přestřelce v ulicích přímořského města Nice na jihovýchodě Francie. Podle místních činitelů mají zločin na svědomí gengy obchodující s drogami. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese dnes verdikt nad Slavií, s níž po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Izomat stavebniny.
10: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
11: Cemix fasáda, trvalá baráda.
10: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 7 minut bude 7. Přejem dobré ráno.
2: Hezké ráno a máme tady dramatický příběh naštěstí se šťastným koncem. Procházka lesem na fotbalový zápas do Soběšic malem skončila neštěstím pro 83letého seniora. O víkendu zůstal po dobu 3 dnů zaklíněný v lese. Včera dopoledne seniora našel kolem jdoucí v městské části Brno Lesná, přivolal pomoc. No a policisté s pomocí hasičů muže vyprostili a záchranáři ho převezli do nemocnice. Bez pomoci kolem jdoucího by jeho příběh mohl skončit tragicky. Tak jsme rádi, že to dobře dopadlo.
1: 3 dny?
2: 3 dny.
3: Jejky, naště to je dlouho. Dopadlo. Tak prosím vás pěkně, ať se daří. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

0: Pohodový Jimmy Cliff tady u nás na Rádiu Krokodýl. Minutu a půl před 7 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Hru Jednou nám za to děcka poděkujou uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin a komedii Vím, že víš, že vím nabízí divadlo Polka Polívky v 19 hodin.
0: Bude 7 hodin, Krokodýl bude mít zprávy. Katka, dobré ráno.
5: Hezké ráno, Brno Sever plánuje opravu budovy školy v Zemědělské ulici, podrobnosti za chvíli.
0: Po 7 hodině například Taylor Swift. Dizri. A bude i Olga Lounová. Teplota v Brně 8,7, Vyškov 8,6, Břeclav 10,2, Znojmo 7,6, Žďár nad Sázavou jenom 4,5 a Jihlava hlásí stupňů 5. Odpolední teploty v rozpětí 11 až 14 stupňů. Sem tam drobné přehánky, ale odpoledne budou ustávat.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Radnice městské části Brno Sever plánuje opravit funkcionalistickou budovu Masarykovy základní a mateřské školy v Zemědělské ulici. Navrhl ji v roce 1931 architekt Mojmír Kyselka, je památkově chráněná. Cílem rekonstrukce za asi 65 milionů je posunout podobu školy do současné podoby.
1: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
5: V Bošovicích se včera odpoledne rozhořel rodinný dům. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Událost je naštěstí bez zranění. Škoda, příčina vzniku požáru zatím nejsou známy.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
5: Hodonínská nemocnice bude mít nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Pacientům přinese rychlejší diagnostiku i lepší návaznost péče. Zlepší i pracovní podmínky zdravotníků a připravenost na řešení akutních stavů i mimořádných situací. Stavba by měla být hotová v říjnu 2027. Do české házenkářské reprezentace se na nadcházející play-off kvalifikace mistrovství světa proti Francii po 2 letech vrací uzdravený kanonýr Matěj Klíma. Naopak nebude k dispozici Dominik Sola, který má zlomený prst. Tým se včera sešel v Brně, kde zítra odehraje úvodní duel.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
6: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 210. a 207. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Plná je i souběžná silnice 430 před Rohlenkou. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je kolona od 3. kilometru. Fronta je také na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Pomalu se jede na silnici 50 z Bučovic do Brna u Slavkova a pak také u Holubic. Ucpaná je silnice 380 z Telnice do Brna na příjezd do Tuřan. A silný provoz je na silnici 152 v Mudřicích mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
0: Lenko, děkujeme, ještě čerstvá náhoda na D1, ale celkem daleko. Pokud jdete od Prahy a už jste nás naladili na naší hlavské frekvenci 120,3, tak na kilometru 107 havarovalo nákladní auto. Stojí po nehodě u Krajnice.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 7:03 ranní a na Krokodýlu jsme připravili 2 vstupenky do divadla Reduta.
1: Bude před námi soutěž s brněnským Hantecem, tak si ji nenechte ujít. Hezké ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Návštěvník italské restaurace chválí jídlo. Jedl jsem to v Itálii a tady je to chutnější. To bude tím, že oni používají domácí suroviny, ale my je dovážíme z Itálie.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10,5 minuty k tomu. Ve hře jsou v téhle chvíli dvě vstupenky do divadla Reduta na představení Changes, které se odehraje 31. května od 19 hodin.
2: No a pokud se s námi chcete zasoutěžit, tak právě teď volejte studio 603 103 103.
1: A abyste věděli, na co se to dneska Žanek ptá, tak tady je zadání.
3: Dneska se zeptám, jestli koumete, co to znamená prskat do rolety.
1: Prskat do rolety, co to může být? Radio Krokodýl, dobrý den. Haló. Aha, dobře.
2: Další na řadě.
1: My jsme se zeptali Brňanů, schválně, jestli věděli, co to znamená prskat do rolety. A rovnou odpovíme, že to nevěděli.
4: Přílet do prázdna.
5: Být drzí.
4: Smrkat.
6: To nevím.
1: Ano, nezaznělo nám tam ani jednou. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Haló.
1: Krokodýl, dobrý den.
7: Ahoj, ty Roman.
1: Nazdar, Romane, víš, co to znamená prskat do rolety?
7: No, já si myslím, že to je smrkat do kapesníku.
1: To bych si myslel taky.
2: Jsem si taky myslela smrkat nebo kašlat.
1: Ale je to ne. Celkem jako hodně daleko.
7: Je to hodně daleko. Tak to bohužel to nevím.
1: Tak díky, měj se hezky, ahoj.
2: Dobrý den.
7: Ahoj.
1: Víte vy? To je přece jasný, to je, a to bychom chtěli od vás vědět, co to znamená prskat do rolety. Ale dneska je to opravdu trochu těžší, takže se...
2: Je to takové záludnější, no.
1: Nebudu divit, když to nikdo neúhodne. Nebudem vás trápit. Žanku, co to znamená?
3: Když někdo prská do rolety, tak je to těžká levandula, protože se vám tajně směje.
1: Děláš to?
2: Ne, tak vůbec, pane bože. Jako co?
1: Víš, že lhát se nemá, jo?
2: Já nelžu nikdy.
1: Ty a další!
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Naked Glide na rádiu Krokodýl, 7:17. Katka má pro vás v téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: Dneska sem tam drobné přeháníky. Nemělo by to být tak intenzivní, jako tomu bylo včera. A během odpoledne přes přeháníky budou ustávat úplně a bude i oblačno, možná i polojasno. Teplota v Brně teď na 9 stupních, ve Vyškově na 8, Břeclav už má stupňů 10. Moc teplej dneska nebude, maximálně do 14.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Předák sudeckých Němců Bernd Posselt nebude ve svém projevu na brněnském sjezdu sudetoněmeckého krajenského sdružení mluvit o Benešových dekretech, i když s nimi nesouhlasí. Řekl to v rozhovoru pro deník Mladá fronta Dnes. Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně. Vládní koalice s pořádáním nesouhlasí a bude o tom znovu jednat ve čtvrtek. Lidé se mohou na webu antibiotická rezistence.cz otestovat, zda správně umějí užívat antibiotika, informoval o tom Státní zdravotní ústav. Při nesprávném či nadbytečném užívání těchto léků hrozí vznik odolných bakterií. Česko má jednu z nejvyšších spotřeb antibiotik v Evropské unii. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který včera podepsal prezident Petr Pavel. Tenisový turnaj v Římě bude o čtvrtfinále pokračovat bez české účasti, poté co včera v osmifinále na italské Antuce neuspěly Linda Nosková, Nikola Bartuňková ani Karolína Plíšková. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
6: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.
7: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak-pena.cz.
8: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
9: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.

0: umělecké kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Je dobré mít se o koho opřít.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Abyste vyhrali nové horské kolo za 35 000 korun, musíte se zamyslet nad čím. Za jak dlouho kolega Jirka Wiener dorazí od nás z Krokodýla až do prodejny Element Store u Empaláce. Vy máte typovat, za jak dlouho to zvládne, ale pozor, nebude to jenom jízda, bude ještě u toho plnit i jiné úkoly.
2: Ano, Jirka pojede jednak normálním výletnickým tempem a navíc bude dělat po cestě selfiečka, zastavovat se na známých místech centru Brna, vyfotit se musí třeba u Petrova na Zeleném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svobodějáku na Hlavním nádraží, no a nakonec dorazí až do cíle na prodejnu Element Store.
1: A vaším úkolem je tipnout, za jak dlouho to zvládne. Svůj tip nám pište v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Samozřejmě, že připište i telefon na vás. Jinak z těch mailů, co zatím přišli, tak je rozpětí velmi široké. Pohybuje se to od 20 minut po 3 hodiny.
2: Jo, tak to je jako velký rozpětí a samozřejmě vyhraje první nejpřesnější tip, tak držíme palec.
1: Je to na vás.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo v téhle chvíli dostává Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 210. a 207. kilometrem. Osobní

0: Auta jedou v levém pruhu rychleji. Plná je i souběžná silnice 430 před Rohlenkou. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je kolona od 3. kilometru. Fronta je také na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Pomalu se jede na silnici 50 z Bučovic do Brna u Slavkova a pak také u Holubic. Ucpaná je silnice 380 z Telnice do Brna na příjezd do Tuřan. A silný provoz je na silnici 152 v Modřicích mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Prevence není nikdy dost.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, proč musíme dávat pozor na klíšťata.
3: Protože nám bere krev to klíště, potom máme málo krve v těle.
4: Ty klíšťata jsou velmi zákeřní, tak když je chytneme a někdo je na ně alergický, tak může i umřít a nejvíc jsou v trávě, kde lidi nejvíc šlapou a kde se nejvíc nevidí.
5: Kdyby nás koušlo, tak by jsme umřeli.
6: Ono to klíště by se nám do té rány mohlo vyblít.
1: Ano, takzvaně vyblinkat, jako nemusíte zrovna umřít, i když takové případy taky jsou. Mm-hmm. Já moc dobře, opravdu moc dobře vím, o čem mluvím, když vás veze rychlá pod majákama a jste ochrnutí, jako není to nic příjemného.
2: Naštěstí to dopadlo dobře, ale přesto buďte na sebe opatrní.
1: Třeba se taky nechte očkovat, já vím, že to nejde proti všemu, ale aspoň něco.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Duke Dumont Ocean Drive na Krokodýlu 4 minuty před 7:45, kde máme v centru Brna 9 stupňů, ve Vyškově 8, v Břeclavi 10, ve Žďáru 4,5, odpolední maximální mezi 11 až 14 stupni a odpoledne už těch přeháněk bude výrazně méně a možná bude ubývat oblačnosti až na polojasno.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravská pole jsou poseta kvetoucím jetelem inkarnátem. Rudé květy každé jaro lákají turisty, například do Němčiček na Břeclavsku. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes jedou v Bratislavě k diskuzi o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přináší ve vztahu k mladé generaci. Na Tenerife včera večer skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě, kterou zasáhl hantavirus. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují. Posledním semifinalistou ligy basketbalistů se stalo Brno po vítězství 98-78 v rozhodujícím zápase s Děčínem. Obhájci stříbra se utkají v semifinále s Pardubicemi. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonecto. www.fluiconecto.cz.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
7: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
8: Tak pojďme.
9: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
12: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Míchou, Kristinou Danihelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
13: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 10 minut bude 8, přejem dobré ráno.
2: A máme dobré zprávy pro všechny, kteří si oblíbili brněnskou náplavku. Rozšíří se tam nabídka občerstvení. Městská část Brno střed vybrala provozovatele 3 prodejen na Rulerově nábřeží. Lidé si tak při procházce podél řeky Svratky budou moci koupit kávu, zmrzlinu, pečivo, pivo nebo víno. No a podniky by mohly otevřít už v červnu a později k nim přibude taky kavárna.
1: No konečně, když jsem tam byl, co jste otevřeli, tak jsme si říkali, že jsme se někde zastavili, ještě nic nebylo. Takže 3 celkem tam budou, jo?
2: Budou.
1: Těšíme se na to, prosím vás.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
3: Zveme vás do muzea. Máte rádi historická auta a techniku? Tak si nenechte ujít přehlídku automobilové techniky, kterou pořádá Technické muzeum v Brně. Čekají vás historická vozidla, traktory značky Zetor, jízdy historickými autobusy i speciální výjížďka do centra Brna. Už tuto sobotu od 10 do 16 hodin v areálu muzea na Purkyňově 105. Vstupné je jednotné 80 korun a platí i do muzea. Více informací na tmbrno.cz. Tak dorazte, bude to stát za to.
4: Blíží se 8. hodina raní, dnes v úterý 12. května na Pankráce. Katka má nachystané další zprávy, dobré ráno.
5: Hezké ráno, ve zprávách následky včerejší bouřky tady u nás na Jižní Moravě.
4: Co si dáme po 8? Do you want it? I'm glad you came. Dáme také Ray. A bude i Eva Farna. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, jako skříň. 8 bude za 40 vteřin.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Včera přišel konečně déšť, někde napadlo kolem 30 mm, někde třeba i 60 mm na Vysočině, pokud se nepletu a mám správné informace. Dneska už ne, jenom drobné přeháňky. Během dne odpoledne, ale i ty budou ustávat. Teď máme v centru Brna 9 stupňů, ve Vyškově 8, v Břeclavi 10 a ve Žďáru jenom 4,5. Odpolední maxima 14 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 8, hezké ráno.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: V Brně dnes začne Mezinárodní festival Divadelní svět Brno. Patří k největším přehlídkám v Česku. Letos potrvá do 24. května. Nabídne 90 představení a dalších akcí různých žánrů i zaměření.
8: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
5: Oprava saun v akvaparku ve Vyškově bude delší, než se čekalo. Původní termín otevření byl konec dubna. Nově je v plánu v polovině letních prázdnin. Oprava bude také dražší, nově by měla být na zhruba 20,5 milionu korun.
8: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
5: Vodu ve sklepech a popadané stromy na silnicích včera museli řešit hasiči v Jihomoravském kraji. Kvůli bouřkám zasahovali zejména na Hodonínsku. Do večera řešili celkem 47 událostí. Drážní hasiči museli evakuovat cestující z vlaku v Brně Černovicích, který zůstal nepojízdný kvůli poruše po úderu blesku. Při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví vznikne pracovní skupina v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby mezi Slaví a Spartou. Řešila by problematiku kamer s rozpoznáváním obličejů či pravomoci pořadatelů. Včera to řekl ministr pro sport Boris Šťastný.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Hezké ráno, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
9: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony, hlavně kamionů mezi 216. a 207. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je i ve směru z Prahy do Brna mezi 190. a 196. kilometrem. Ucpaná je souběžná silnice 430 před Zrohlenkou. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je kolona od 3. kilometru. Se zdržením počítejte na silnici 43 ze Světa v do Brna mezi Lažany a Lípůvkou. Pomalu se jede na silnici 50 z Bučovic do Brna u Křižanovic a pak u Holbic. Ucpaná je silnice 380, stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Silný provoz je stále na silnici 152 v Modřicích mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. A doprava v Brně odpovídá ranní špičce, kolony jsou na obvyklých místech, jako je třeba křižovatka ulice Zvonařka a Dornych. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
4: Lenko, děkujeme, ještě pozor na průjezdu Kuřímí na ulici Tyršova, tam u základní školy je posunuté víko od kanálu, ať si tam nevylomíte kolečko.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Po přisypání částka zní
1: 100 550 korun. O tolik budeme hrát už za pár minut, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Turisté potkají Baču s vozem. Bačo, kolik je to do Lomnice? O, asi tak 5 kilometrů. Můžete nás svést? Jasně, nasedněte si. Po 3 hodinách. Prosím vás, kolik je to ještě do Lomnice? No, teď tak 20 kilometrů. Cože? Jste říkal 5? No, já odtamtud jedu.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Katka nehledá manžela ani milence.
2: Toho... A když tak oba? Ať netroška říme, že jo.
1: Jíky, vydali jsme se na tenký let. Hledáme peníze, nebo spíš hledáme správnou odpověď na naši otázku, co to tady máme za zvuk.
2: Ano. A máme pro vás 100 550 korun a vy můžete volat studio právě teď 603 103 103.
1: První, kdo tam bude, tak to možná vyhraje. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Majko.
1: Majko, dobrý den, zdravíme vás, co máte pro nás za tip?
3: Já bych si tipla, že to vysypání drobných peněženky, peníze.
1: Jo, vy ještě máte nějaké drobné u sebe, já teda jako v podstatě nemám hotovost vůbec žádnou. A když já mám třeba 50 korun, tak mě to zabaví dcera.
3: No, já mívám drobný, no, peněžence. Jasně.
1: Dobře, jdem to vysypat z peněženky. Nevím, jestli se teďka vysype z peněženky 100 550 korun. Tady je odpověď arbitra.
2: To říká žádný drobný.
1: To jsou velký peníze. Mějte se hezky, naschranou.
2: Krásný den.
3: Díky,
0: naschle. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Pusťte slunce do svého domova.
1: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
0: A pozor, akce.
1: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Proex2000.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Kurýlu v 8 hodin 18 minut, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: V Brně máme 9,5 stupně, ve Vyškově 9, v Břeclavi 10, ve Žďáru nad Sázavou 5,5, odpolední maxima 11 až 14. Sem tam se ještě můžou vyskytovat přehánky. Během dne postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přehánek postupujících od severozápadu k jihovýchodu. K večeru bude oblačnost ubývat.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí a slabozrací. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pro ně připravila zmenšeniny, které lze ohmatat a popisky v Brailově písmu. Komentované procházky areálem v ulici Arna Nováka se poprvé uskuteční v sobotu při brněnské muzejní noci. Blanenští rybáři vypustili do Svitavy 1200 lipanů podhorních. Chtějí tak pomoct návratu druhu, který z moravských řek téměř vymizel. Podle rybářů za jeho úbytkem stojí hlavně sucho, vyšší teplota vody a predátoři. Ve francouzském přímořském letovisku Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt nad Slavií, s níž po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Více na krokodýl.cz.
3: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
2: Rádio Krokodýl. Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na alza.cz.
9: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
10: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
9: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
10: No přece od Klimastylu z Hodonína.
11: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
2: Je dobré mít někoho rád.
12: Rádio, které pomáhá.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Kolo za 35 tisíc korun bude vaše, když co nejpřesněji tipnete, za jak dlouho dojede kolega Jirka Wiener přímo od nás ze studia Rádia Krokodýl. Z nás ale dolů půjde pěšky s tím kolem, abyste si nemysleli, že pojede po schodech.
2: To by taky nemusel nikam dojet.
1: Ne, známe Jirku. Za jak dlouho dojede do prodejny Element Store u Empaláce. Ale pozor, nebude to jen tak nějaký výlet. Po cestě ho čeká několik úkolů.
2: Ano, a navíc pojede normálním výletnickým tempem. No a po cestě bude dělat selfiečka, zastavovat se na známých místech v centru Brna, vyfotit se musí třeba u Petrova na Zeleném trhu, taky u Krokodýla na Staré radnici, na Svobodějáku a na Hlavním nádraží, no a nakonec dorazí až právě do cíle na prodejnu Element Store.
1: A vaším úkolem je tipnout jako první nejpřesnější tip, za jak dlouho to zvládne. Pište nám to v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte přepsat i telefon na vás a slovo tip se píše s měkkým i. Děkujeme, dobré ráno.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrazíme také na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 216. a 207. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je i ve směru z Prahy do Brna mezi 190. a 196. kilometrem. Ucpaná je souběžná silnice 430 před Drohlenkou.

0: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je kolona od 3. kilometru. Se zdržením počítejte na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Ložany a Lípůvkou. Pomalu se jede na silnici 50 z Bučovic do Brna u Křižanovic a pak u Holbic. Ucpaná je silnice 380 z Telnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Silný provoz je stále na silnici 152 v Modřicích mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. A doprava v Brně odpovídá ranní špičce, kolony jsou na obvyklých místech, jako je třeba křižovatka ulice Zvonařka a Dornych.
1: Máme tady ale další komplikace, například D1, kilometr 212,5 ve směru na Brno blokuje levý jízdní pruh porouchané osobní auto. Kolona tam výrazně narůstá. V Třebíči v ulici Janáčkovo Stromořadí se srazila dvě osobní auta. V Břeclavi v ulici Jana Palacha zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut. A taky tady havarovalo osobní auto na příjezdu do Nového Města ve směru od Bystřice nad Pernštejnem. Projedete tam jedním jízdním pruhem.
2: Víte o něčem, co se děje na silnici? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Jdeme za nachlazenými dětmi.
2: Ve školce na Lesné jsme se ptali, proč musíme smrkat.
3: Když musíš hodně smrkat, tak máš rýmu a musíš to vysmrkat. A potom, když to nevysmrkáš, tak si tam musíš stříknout stříkačkou, aby se to vysmrkalo pěkně, aby jsme nebyli nemocní.
4: Protože to je důležitý a když má někdo rýmu, tak si dá nosní sprej.
5: Že třeba to, když se nevysmrkáme, tak máme ucpaný nos a bude nás bolet.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 8 hodin 2:40 minut k tomu, jak se dneska obléci. Trochu teplý než včera, ale dešníky už si myslím, můžete nechat doma. 9,5 stupně je v centru Brna ve Vyškově, necelých 9, Břeclav hlásí stupňů 10, Žďár nad Sázavou 5,5. Odpolední maxima do 14 stupňů, jenom drobné přeháňky a během dne jich bude ještě méně.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. V Bušovicích na Vyškovsku se včera odpoledne rozhořel rodinný dům. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Škoda a příčina vzniku požáru zatím nejsou známy. Lidé se mohou na webu antibiotická rezistence CZ otestovat, zda správně umějí užívat antibiotika. Informoval o tom Státní zdravotní ústav. Při nesprávném a nadbytečném užívání těchto léků hrozí vznik odolných bakterií. Česko má jednu z nejvyšších spotřeb antibiotik v Evropské unii. Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem a omezení dopravy přes Hormuzský průliv mohou podle agentury Bloomberg narušit letecký provoz v blížící se letní turistické sezóně. Aerolinky kvůli dražšímu a hůře dostupnému palivu už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Český útočník Martin Nečas podpořil ve druhém kole play-off NHL dvěma přihrávkami výhru hokejistů Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Vedou v sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference je dělí jedno vítězství. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Ne, je to tajný.
6: Takže,
7: ohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Diam, jsem tu.
6: Hora, Jamaja, taky.
7: Dobrý.
6: Jdeme.
7: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
7: Šlehám,
6: sedím.
7: Strouhám,
6: flambuju.
7: Hasím.
6: Slejvám.
7: Utírám.
6: Solím.
7: Pepřím.
6: Servíruju.
7: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival.
7: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Za kolik bereš?
9: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
8: A proč ještě nejezdíš elektricky?
10: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
11: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
12: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
13: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Rapo.
14: Datart pořádá Maxi výprodej.
15: Cože? Maxi výprodej?
14: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
15: Tak to je další level.
14: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9 minut a bude 9 hodin.
2: A nám se hlásí mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia. Náš útulek pro opuštěná zvířata nově obývají dva papoušci. První z nich je ochočený a velmi komunikativní a do péče městské policie se dostal v závěru minulého týdne. Strážník od chytové služby si ho převzal v Králově Poli u muže, k němuž přiletěl na balkon. Pirura zelenolící vyhledává lidský kontakt, personál už plhá po ruce až na rameno a zdvořile u toho zdraví, nejčastěji slovem čau. Ne vždy je ale takto galantní. Zaměstnankyni, která ho zavírala do klece, klovl do prstu a napomenuli nech toho. Je tedy pravděpodobné, že byl v pravidelném kontaktu se svým chovatelem a ten se po něm teď schání. Může se přihlásit personálu útulku, který má určitá vodítka, pomocí kterých si dokáže vlastnictví ověřit. Shodou okolností se do péče útulku městské policie dostal i bílošedý papoušek. V kontaktu s lidmi je tato korela kukolatá podstatně zdrženlivější, o to výraznější je však její křik. Posedávala na trávě v centru města a nyní se těší z přízně zaměstnanců útulku. Vlastník může pracovníky kontaktovat osobně nebo prostřednictvím telefonního čísla 541-420-111. Fotky papoušků jsou na Facebooku i Instagramu městské policie Brno. Přeji pěkné úterý.
4: Nech to!
2: Tam v útulku musí být ale veselo. Tak tolik mluvčí strážníků Jakub Ghanem, přejme hezký den.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Řeka snů na krokodýlu od Billyho Joela minutu a půl před 9 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Hru Jednou nám za to děcka poděkujou uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin a komedii Vím, že víš, že vím nabízí divadlo Polka Polívky v 19 hodin.
0: 50 vteřin schází do 9. hodiny raní. Dneska je první zmrzlý Pankrác. Máme úterý 12. května. Ze studia Rádia Krokodýl hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
5: Tonda Kala, krásné úterý. Brno Sever plánuje opravu budovy školy v Zemědělské ulici. Další informace za chvíli.
0: Po 9. Britney Spears. Michael Jackson. Ano, budou 90, takže nás čekají třeba i Ace of Base. Včera nám hezky zapršelo, někde možná víc, než by bylo milo. Jak to vypadá teď? Jsem tam drobné přehánky. Kousíček od žáru tady vidím, ale to je opravdu pídi. Jinak ty přehánky budou ustávat a potom už celý den bez deště. 9,5 stupně teď v centru, ve Vyškově necelých 9, v Břeclavi hlásí 10 a nejvyšší odpolední teploty mezi 11 až 14 stupni.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Radnice městské části Brno Sever plánuje opravit funkcionalistickou budovu Masarykovy základní a mateřské školy v Zemědělské ulici. Navrhl ji v roce 1931 architekt Mojmír Kyselka. Je památkově chráněná. Cílem rekonstrukce za asi 65 milionů je posunout podobu školy do současné podoby.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
5: Hodonínská nemocnice bude mít nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Pacientům přinese rychlejší diagnostiku i lepší návaznost péče. Zlepší i pracovní podmínky zdravotníků a připravenost na řešení akutních stavů i mimořádných situací. Stavba by měla být hotová v říjnu 2027.
2: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
5: U Hybralce na Jihlavsku nalezli v sobotu tělo muže. Podle policie je to pravděpodobně pohřešovaný 24-letý muž, po kterém od konce dubna policie pátrala. Okolnosti a čas úmrtí má ozřejmit nařízená soudní pitva. Do české házenkářské reprezentace se na nadcházející play-off kvalifikace mistrovství světa proti Francii po 2 letech vrací uzdravený kanonýr Matěj Klíma. Naopak nebude k dispozici Dominik Sola, který má zlomený prst. Tým se včera sešel v Brně, kde zítra odehraje úvodní duel.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 216. a 207. kilometrem. Navíc na 212. kilometru překáží v provozu nepojízdné osobní auto. Podobná situace ve směru z Prahy do Brna mezi 190. a 196. kilometrem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je krátká kolona od 3. kilometru. Na silnici 50 z Bučovic do Brna se držíte u Holubic. V Brně je kolona na Poříčí před Vídeňskou ve směru na Židenice. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Ruštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nepřestává mě fascinovat matička příroda, která každý rok na ty zmrzlý fakt dá. Neříkám, že jako úplně má mrznout, ale zítra třeba jenom po ránu 2 stupně. Bylo tak teplo.
1: Pojedeme v Péřovce zítra, nebo co, jak to vidíš?
0: No, budeme topit v autě.
1: No to rozhodně.
0: Hezké dopoledne.

50. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.
3: Think if they can make it a better place.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života. Máte písničku, na které jste vyrůstali? Vzpomínku na nějaký konkrétní rok? Událost, která se vám vybaví? Napište nám na program@krokodil.cz a my vám hit vašeho života zahrajeme.
1: Hit vašeho života dneska vybírá Mirka. Píše, že miluje kávu, pohodu a život bez zbytečného stresu. A přesně proto si vybrala tenhle song, prý ideální soundtrack k rannímu presu a dobré náladě. Tak si to pojďme dát. Tomi Cash, Espresso Macchiato. Hezké dopoledne.

0: Espresso macchiato.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Víme, co se dělo a co se bude dít v Brně. Včera jsem se, musím přiznat, byl na prosto úžasné akci. Liga vozíčkářů pořádala již šestý ročník akce Sexy Den. Ten Sexy Den se dlouhodobě věnuje tématům intimity, sexuality a partnerských vztahů lidí s handicapem. No a ten letošní ročník se opět uskutečnilo v unikátním prostředí kabaretu Depeše v Brně a byl tam včera. Musím říct, byl jsem tam, bylo to opravdu úžasné. To prostředí, ty lidi tam a jak všichni zkrátka fungovali dohromady. Opravdu moc pěkné podívání a také poslouchání. No ale tím Liga vozíčkářů nekončí, protože už tuhle neděli 17. května ožije po čtvrté náměstí Svobody v Brně benefičním festivalem Cripple Car Candec. Pořádá to ANO opět Liga vozíčkářů. Oblíbená akce letos opět symbolicky uzavře ty májové slavnosti Brna a nabídne odpoledne plné hudby, zábavy, setkávání a doprovodného programu pro úplně celou rodinu, třeba taky pro děti. Uslyšíte a uvidíte už o 2 hodin Tap Tap, ANO, známou to kapelu, a ten program bude až do 20. hodiny večerní. Tak se stavte, zdravíme!
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce.
3: Po cestě ho čeká několik úkolů.
1: A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle.
3: Vyhraje první, nejpřesnější tip.
1: Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
4: Element Store Brno, největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na Rádiu Krokodýl.
5: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
1: Rádio Krokodýl, Tonda Kala.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
9: Máme konečně vlastní dům.
8: Ještě to není úplně domov.
9: Ale to se spraví.
8: Uděláme proto všechno. Úplně všechno.
10: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
11: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Po Jennifer Lopez z roku 2001 je před námi hádání hitu v jedné sekundě, který je z roku 1994. Je to naprosto klasická devadesátka, takže myslím si, že to je možná o malinko jednodušší. Co je vaším úkolem? Uhodnout právě z první sekundy písničky, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. Hrajeme o dvě vstupenky do Janáčkova divadla na představení s názvem Kouzelná flétna. Odehraje se to 29. května od 19 hodin. Na vás by určitě zajímalo, jakže zní ten hit v jedné sekundě. Tak prosím pěkně, zní přesně takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: To znáte, ne? 603 103 103, to je telefon sem k nám, na který můžete volat, pokud si myslíte, že víte, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. Krokodýl, dobrý den.
3: Zdar, to je Žanek.
1: A zdar, Žanku, kdo to zpívá, jak se to jmenuje?
3: Já si myslím, že to je Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: Ne, nekoukáš mě přes rameno, ale víš to.
3: Ne.
1: Uhodl jsi. Viděl jsi někdy Kouzelnou flétnu?
3: Ne.
1: Stojí to za to, jako fakt, je to naprostá klasika. Tak je to tvoje, gratuluju. Nezavěšujem nic.
3: Budu se těšit,
1: děkuji. Díky,
3: moc.
1: Díky, ahoj.
3: Nikdy zatím, zdarec.
1: Big Mountain, dáme je celé.

0: V 90. po 9. jsme si dali hit v jedné sekundě a ten byl taky dneska 90. A v těch 90. budeme pokračovat, do 10. zazní Sophie B. Hawkins, Cranberries a taky třeba Venga Boys. Já žádného pankráce neznám, pokud vy ano, tak mu pogratulujte, protože dneska slaví svátek. První zmrzlý. Hezké dopoledne.
1: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
2: Kde jste všichni?
1: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
3: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
7: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
8: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
9: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
10: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
9: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
10: Že bych se taky svezla.
9: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
11: Za kolik bereš?
12: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
11: A proč ještě nejezdíš elektricky?
13: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
14: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
15: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
16: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
17: Rádio Krokodýl. 90.9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90.9. Každý den po 9. hodině. 90.9 na rádiu Krokodýl.

0: Někdo jí říká Jivlo, někdo Jennifer Lopez. Ano, to byla ona, Waiting for Tonight. Poslední devadesátka po deváté u nás na Krokodýlu před desátou hodinou, která tady bude za minutu a půl.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do Brna na akci pro celou rodinu. Brněnský Adraběh. Brno běží z CTP. Zúčastnit se může každý, včetně dětí, a podpořit tak dobrou věc. Kromě sportovní části nabízí Adraběh dospělým návštěvníkům i dětem také bohatý doprovodný program a občerstvení. Brněnský Adraběh se koná tento čtvrtek od 14 hodin v parku pod Špilberkem. Registrovat se do běhu můžete už nyní na stránkách adra.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté Ava Max. Kylie Minogue. A taky bude Gump.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A taky bude o něco tepleji, než je tam teď. V centru Brna nám to ukazuje 10,5 stupně. Sem tam drobné přeháňky jsou. Odpoledne bychom na teploměru vidět měli maximálně nějakých 11 až 14 stupňů. Zítra po ránu pozor, bude chladno, pouze 2 stupně.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Hasiči museli při včerejších bouřkách řešit vodu ve sklepích, popadané stromy na silnicích i vlak zasažený bleskem. K události došlo v Černovicích a cestující museli být z vlaku evakuováni. Nejvíce zásahů měli hasiči na Hodonínsku. 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. V loňském roce měla být podle sdružení expertů minimálně 48 tisíc korun, tedy o zhruba 4 tisíce méně, než činí aktuální průměrná mzda. Letos by měla mírně vyrůst. Podle odborníků se k ní však řada profesí ve státním i soukromém sektoru ani neblíží. V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi. Nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovali, teď míří do Rotterdamu. Posledním semifinalistou ligy basketbalistů se stalo Brno po vítězství 98-78 v rozhodujícím zápasu s Děčínem. Třetí tým dlouhodobé fáze NBL dokonal před vlastními diváky obrat v sérii, ve které prohrával 1-3. Po výhře 4-3 na zápasy se obhájci stříbra utkají v semifinále s Pardubicemi. Druhou dvojici tvoří mistrovský Nymburk a Opava.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
7: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 211. a 207. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Ucpaná je i souběžná silnice 430 před Rohlenkou. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna je kolona od 3. kilometru. Navíc na 5. kilometru se srazil autobus s karavanem a stojí na krajnici. A na Brněnsku na výjezdu z Modřic směrem do Želešic bourala dvě nákladní auta. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme. Pozor v Šanově na Znojemsku v ulici Hlavní. Odstavené auto najelo do Výmolu. Je tam odstavené osobní auto, které najelo do Výmolu. Tak tam prosím dejte pozor. Šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 10. hodině a během chvilku podrobněji o tom, jak se můžete dostat k horskému kolu za 35 000.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Přátelé, s krokodýlem se rozhodně nudit nebudete. Navíc můžete vyhrát další parádní cenu. Máme pro vás soutěž o nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun. No a náš kolega Jirka Wiener vyrazí právě na kole ze studia Krokodýla do prodejny Element Store u OM Paláce. A vy tipujete, za jak dlouho to zvládne. Jirka tedy pojede výletnickým tempem, navíc ho čeká po cestě několik úkolů. Bude totiž dělat selfiečka, jak jinak. A to například u Petrova na Zelené trhu, u Krokodýla na Staré radnici, taky na Svobodějáku a na Hlavním nádraží. No a nakonec dorazí až do cíle, což je tedy prodejna Element Store. No a vaším úkolem je tipnout, za jak dlouho celou tu trasu stihne. Svůj tip napište v minutách a sekundách a pošlete to na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte samozřejmě připsat své jméno a telefon na vás. No a vyhrává první nejpřesnější tip. Tak držíme pěsti nejpřesnějšímu z vás.
0: Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrále.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: Máte rádi atmosféru grilování, stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
7: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Pepe Krokodýla v 10 hodin a 31 minut a to je moc dobře, protože máme upozornění pro všechny, co se nacházíte v okolí Vodařské ulice v Brně. Kvůli prasklému ramenu jeřábu v ulici uzavřeli policejní hlídky nejbližší okolí a pomáhají s evakuací lidí a důrazně žádají veřejnost, aby se této oblasti vyhnula. Tak pozor na to, no a teď už samozřejmě se naladíme na dnešní oběd.
1: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
0: Kde se dnes dobře najíst a moc neutratit, tak Krokodýl vybírá restaurant Havana v Brně. Dnes tam vaří hovězí vývar s těstovinou a k tomu třeba grilovanou vepřovou kotletu, rančero fazole a pečené půlky brambor. To vše jen za stovku, tak dobrou chuť.
1: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease lightning?

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Krásné dopoledne z Krokodýla vám všem. No a víme, že k velké nepříjemnosti, která by nemusela dopadnout dobře, došlo dneska v Brně ve Vodařské ulici. Prasklo tam rameno jeřábo, tak policejní hlídky uzavřely nejbližší okolí a pomáhají s evakuací lidí z dotčených domů. Policisté tak upozorňují, že v místě je nutné počítat s komplikacemi a důrazně žádají vás všechny, kteří se tam někde pohybujete, abyste se této oblasti vyhnuli. Zatím úplně není jasné, proč se rameno jeřábu zhroutilo, proč prasklo, to se stále nějakým způsobem zjišťuje. Samozřejmě my tyto informace a další za vás taky zjišťujeme i nadále na Krokodýlu a chystáme pro vás další informace do zpráv v 11, tak buďte s námi.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžem rozsvítit?
6: Ne, je to tajný.
5: Takže, pohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora,
7: já Maja, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
7: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám,
6: sedím,
5: strouhám,
6: flambuju.
5: Hasím.
6: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
5: servíruju.
6: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
9: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
10: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.

život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty.

0: tohle je poetika, vyladíte krokodýla krance před 11. Hezké dopoledne vám přeje Katka, se mnou už taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, v ulici Vodařské prasklo rameno jeřábu a působí to velké nejen dopravní komplikace, podrobnosti za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
2: Radio Krokodýl.
4: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
5: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
2: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. z Krokodýla Bruno Mars a Rose. Taky budou Pointer Sisters. A nebo kapela Jelen.
7: Buď klidná jako voda, ale silná jako pro.
0: Za minutu přesně bude 11.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Centru Brna nám zase po včerejší bouřce svítí sem tam sluníčko, ale během dne se má počasí trošičku pokazit, bude postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části našeho kraje, nicméně maximální teploty jen kolem 14 stupňů.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kvůli prasklému rameni jeřábu na ulici Vodařské policie uzavřela nejbližší okolí. Pokračuje mluvčí Petr Vala.
10: My jsme okamžitě přijeli na místo, začali jsme provádět evakuaci dotčených budov v blízkosti toho jeřábu. Současně jsme také provedli evakuaci 61 dětí přilehlé mateřské škole do bezpečnější části budovy vzdálenější od toho jeřábu. V součinnosti s městskými strážníky jsme dále také uzavřeli cyklostezku, která vede podél řeky Sratka.
1: Policisté důrazně žádají veřejnost, aby se oblasti vyhnula. Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení. Městská část Brno-střed vybrala provozovatele tří prodejen na Rulerově nábřeží. Lidé si tak při procházce podél řeky budou moci koupit kávu, zmrzlinu, pečivo, pivo nebo víno. Podniky by mohly otevřít v červnu, později k nim přibude také kavárna. Do Česka jsou do roku 2027 přerušeny dodávky léku Hilacforte v balení 150 ml, který je známým a oblíbeným pomocníkem mnoha Čechů na zažívací problémy. Důvodem je podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv rozhodnutí na straně výrobce. Balení o velikosti 100 ml bude zatím nadále dostupné. Fotbalisté Artisu Brno ve 28. kole druhé ligy vyhráli 2-0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají 4bodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, dokonce zbývají 2 kola.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jak to vypadá na silnicích, tak to nám prozradí Lenka.
11: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 211. a 207. kilometrem, osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je ve směru z Prahy do Brna mezi 194. a 196. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna je kolona od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Ruštoková.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: byla 11. Před námi je soutěž s krokodýlem cestovatelem. No a ptát se budu na název národní přírodní památky, kterou tvoří duny z jemného písku. Mám pro vás vstupenky na festival dobrého jídla a pití za odhalení tohoto místa, tak si to nenechte ujít. Buďte s námi, držím pěsti.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Mladý právník byl zrovna na cestě k soudu k projednání jednoho složitého případu, když tu se najednou z ničeho nic octl před nebeskou bránou. Svatý Petr jej uváděl dovnitř a právník protestoval proti své předčasné a náhlé smrti. Jsem příliš mladý na to, abych zemřel. Je mi teprve 35. Svatý Petr souhlasil, 35 je přece jen docela málo na vstup do nebeského království a přislíbil, že se na jeho případ podívá. Vrátil se za hodinu a říká právníkovi, synu, obávám se, že chyba je někde u vás. Ověřili jsme váš věk na základě hodin fakturovaných vašim klientům a zjistili jsme, že je vám nejméně 108 let.

0: cestovatel.
1: 11 hodin 20 minut a přátelé, pro vás teď připravená další soutěž, tentokrát s krokodýlem cestovatelem na lince 603 103 103, kde soutěžíme o dvě vstupenky na Elimon Fresh Festival, který se bude konat v Zámecké zahradě ve Slavkově u Brna, a to o víkendu 30. a 31. května. Myslím, že to bude perfektní zážitek. Někoho už máme na lince. Hezké dopoledne, krokodýl Katka, kdo tam?
2: Dobré dopoledne, tady Kristýna.
1: Kristýno, já vás zdravím, připravena na moje nápovědy?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to, dneska hádáme název národní přírodní památky, kterou tvoří duny z jemného písku, který tu byl vyvátý z mořských sedimentů už v době poledové. Místy duny dosahují výšky až 30 metrů. Památka vede podél železniční trati, protože to je jediná část, kde duny zůstaly nezalesněné a tím zůstalo zachováno útočiště pro několik zdejších kriticky ohrožených druhů rostlin a zvířat. No a tuto památku najdete mezi Hodonínem a Bzencem. Tak teď už je to asi jasný, Kristýno, na co se ptám?
2: Já si myslím, že to je Moravská Sahara.
1: Ano, ještě se tomu říká
2: Váté písky.
1: Ano, naprosto správně. Dvě vstupenky na festival, kde se dobře najíte a napijete, jsou vaše.
2: Super.
1: Tak vám moc blahopřeju. Ráda baštíte a pijete.
2: To víte, že určitě.
1: No, tak to jsme na tom stejně.
2: Určitě, dobrý jídlo, dobrý pití, to patří k sobě.
1: Perfektní, tak si to užijte, ať vám počasí přeje za dva týdny.
2: Děkuju.
1: A zůstaňte mi na telefonu, mějte se hezky, nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Více na krokodýl.cz. Element Store Brno, největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupit, otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz. Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
4: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
5: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
6: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
7: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16. 30.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
10: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?
12: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Zdraví krokodýl.
1: No a dnes se ptáme zástupkyně zdravotnického zařízení Viara Salve, paní magistry Kateřiny Touškové. Ve Viara Salve nabízíte také fyzioterapii. Jak taková návštěva vypadá a s jakými obtížemi se na vás mohou zájemci obrátit?
2: V rámci fyzioterapie ve Viara Salve se zaměřujeme na akutní i chronické potíže pohybového aparátu, vždy s důrazem na individuální přístup. Každá terapie začíná podrobným vstupním vyšetřením, na jehož základě se pak nastaví cílený terapeutický plán podle konkrétní příčiny obtíží. V terapii se pak kombinuje ošetření manuálními technikami, aktivní cvičení a edukace, včetně návrhu terapie na doma, tak, aby byl efekt dlouhodobý. Nejčastěji se na nás klienti obrací s bolestmi zad, šíje, ramen nebo kyčlí, s potížemi po úrazech, ale také s přetížením ze sportu či jednostranné zátěže. Součástí péče je také terapie u skolioz a řešení problémů chodidla v rámci podologie, kde se v případě potřeby i zhotovují pacientovi individuální stélky do bod. Cílem je nejen úleva od obtíží, ale především návrat k plnohodnotnému pohybu bez omezení.
1: Tak toliko fyzioterapii ve Viara Salve paní magistra Kateřina Toušková a my děkujeme.
0: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
3: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
4: Rádio Krokodýl.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, drží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadí.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A jak už z krokodýla víte, kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Komárově uzavřeli dnes policejní hlídky nejbližší okolí a pomáhají s evakuací lidí z dotčených domů. No a podrobnosti už pro nás má mluvčí policie Petr Vala.
2: Krátce před 10. hodinou jsme přijali oznámení o nebezpečném jeřábu, který měl závadu a hrozí jeho zřícení v ulici Vodařská v Brně. My jsme okamžitě přijeli na místo, začali jsme provádět evakuaci dotčených budov v blízkosti toho jeřábu. Současně jsme také provedli evakuaci 61 dětí v přilehlé mateřské škole do bezpečnější části budovy vzdálenějšího toho jeřábu. V součinnosti s městskými strážníky jsme dále také uzavřeli cyklostezku, která vede podél řeky Sratka.
1: Tak tolik dnešní komplikace v Komárově v okolí ulice Vodařská kvůli prasklému ramenu jeřábu a policisté samozřejmě důrazně žádají veřejnost, aby se oblasti vyhnula. Tak na to myslete, jsme Krokodýl a víme, co se děje v Brně.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do veďchasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
8: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
9: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
10: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
9: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
10: Že bych se taky svezla.
9: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
11: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutná naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
12: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
13: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
14: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
15: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Míchou, Kristinou Danielovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: taky, když slyšíte tuhle písničku, tak se cítíte tak nějak šťastnější, protože já to tak teda mám a doufám, že i vám krokodil vlil novou krev do žil, abyste ten dnešní pracovní den zvládli na jedničku. No a protože se nám blíží 12. je čas na zprávy Máji Petra.
1: Hezké poledne, v Horních Heršpicích ve Vodařské ulici se dnes nalomilo rameno stavebního jeřábu. Způsobilo to policejní manévry, víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Lužánecké pracoviště Liska v Novém Lískovci zve na akci pro rodiny s dětmi. Užijte si tvořivé dílny, cirkusové a hudební představení, výstavu výtvarných a keramických děl od dětí z kroužků. Akce s názvem Arteria pobaví malé i velké v úterý 19. května od 16 hodin na hřišti za Liskou v Novém Lískovci.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 12. hodině z Krokodýla Miley Cyrus. Taky budou Ace of Base. Chybět nebude mi ráj.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Po včerejší bouřce se nám ochladilo, dneska naměříme maximálně 14 stupňů, no a po zbytek dne má být postupně převážně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části našeho kraje. K večeru pak bude oblačnosti ubývat.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Horních Heršpicích ve Vodařské ulici se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté proto uzavřeli okolí a pomáhali i s evakuací lidí z dotčených domů, včetně školky, ve které bylo 61 dětí, 15 zaměstnanců a 8 lidí ze stravovacího zařízení. Z dalších budov se lidé evakuovali sami. Situaci by se měla pokusit vyřešit těžká technika. Známá pranostika o ledových mužích letos opět potvrzuje svou pověst. Do Evropy pronikl studený oceánský vzduch, který srazil teploty na hodnoty typické spíš pro první polovinu jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Chladné počasí vydrží minimálně do konce týdne. Teplárny Brno kvůli ochlazení obnovují po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem a institucí. Důvodem je změna v předpovědi počasí, podle které průměrná teplota klesne po 13 stupňů Celsia. Český útočník Martin Nečas podpořil ve druhém kole playoff NHL dvěma přihrávkami výhru hokejistů Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Avalanche vedou v sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference je dělí jedno vítězství.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám, milí šoféři. Připomínáme, v Brně ve Vodařské ulici prasklo rameno jeřábu a na místě jsou všechny záchranné složky a vozovka je zcela uzavřená, takže se tudy nedostanete. Policejní hlídky máme aktuálně v Brně v ulicích Hlinky, Cejl, Leitnerová, taky Kšírova. No a pozor na trase Svitavy Brno u Kuřimi, tady se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Tak šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: minuty po 12. Krásné poledne a dobrou chuť k obědu přeje z krokodýla Katka Horáková. Taky všechno nejlepší všem nositelům zmrzlého muže Pankráce. Počítejte s tím, že prostě bude teď ty 3 dny určitě chladněji, pořádně se oblíknout a krásné úterý mějte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden, dva.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žádám o ruku vaší slečny dcery. A máte nějaký majetek? Proč? Chci se s vaší dcerou oženit, ne si ji koupit.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Je 12 hodin a 20 minut a jestli na vás jde poobědová chuť dát si 20, děti ve školce v Řečkovicích nám teď vysvětlí, proč musí lidé spát.
2: Kdyby člověk nikdy nespal, tak by neměl tolik síly.
3: Potom bychom neměli dost energie, když bychom nespali.
4: Lidi nemůžou být upíři, protože upíři jsou jiní než lidi, protože upíři nemusí spát.
5: Protože v noci člověk skoro furt zmáhá únava.
6: A kdyby jsme nespali v noci, tak budeme spát i ve práci.
1: Tak v práci se sice nespí, ale jestli šéfek dovolí malýho šlopíčka, tak si ho klidně dopřejte a Krokodýl vám k tomu bude hrát další hity. Budou Charles a Eddie, taky Eva Farná, tak vám přejeme krásné odpoledne.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, pravdí do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
7: Pusťte slunce do svého domova.
8: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
7: A pozor, akce.
8: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx 2000.cz.
0: Bydlení s Krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem.
9: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
12: Tak pojďme.
13: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
14: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
15: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na KBC Global Services.cz.
16: Izomat stavebniny.
17: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
18: Best Beleza.
17: Nádherná zahradní dlažba.
18: Best Bellissima.
17: Dvě úžasné zahradní dlažby.
18: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
17: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
19: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Královna Omáčka.
12: omáček míří na Hrad.
20: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
12: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
20: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
12: Kapacita omezena.
20: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
21: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: na krokodýlu. Za chviličku vyrazíme do útulku brněnských strážníků, kde jsou noví, velmi rozpustilí členové. No ale ještě předtím si pojďte poslechnout, komu už jsme na krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pás a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, to dopadlo, tak bych chtěl požádat Rádio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Rádio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
2: Chtěl bych teda Rádio Krokodýlu poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že útulek městské policie Brno má nové členy a zaměstnanci tam díky nim mají o zábavu postaráno. Podrobnosti už má mluvčí Jakub Ghanem.
2: Náš útulek pro opuštěná zvířata nově obývají dva papoušci. První z nich je ochočený a velmi komunikativní a do péče městské policie se dostal v závěru minulého týdne. Strážník odchytové služby si ho převzal v Králově poli u muže, k němuž přiletěl na balkon. Pirura zelenolící vyhledává lidský kontakt, personál už plhá po ruce až na rameno a zdvořile u toho zdraví, nejčastěji slovem čau. Ne vždy je ale takto galantní. Zaměstnankyni, která ho zavírala do klece, klovl do prstu a napomenuli nech toho. Je tedy pravděpodobné, že byl v pravidelném kontaktu se svým chovatelem a ten se po něm teď schání. Může se přihlásit personálu útulku, který má určitá vodítka, pomocí kterých si dokáže vlastnictví ověřit. Shodou okolností se do péče útulku městské policie dostal i bílošedý papoušek. V kontaktu s lidmi je tato korela kukolatá podstatně zdrženlivější, o to výraznější je však její křik. Posedávala na trávě v centru města a nyní se těší z přízně zaměstnanců útulku. Vlastník může pracovníky kontaktovat osobně nebo prostřednictvím telefonního čísla 541-420-111.
1: Tolik kuriózně a doufejme dočasní členové útulku brněnských strážníků a my děkujeme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže, pohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora,
5: Jamaja. Taky.
6: Dobrý.
5: Jdeme.
6: Jedu.
5: Hořák.
6: Zapínám.
5: Krájím.
6: Šlehám.
5: Sedím.
6: Strouhám.
5: Flambuju.
6: Hasím.
5: Slejvám.
6: Utírám.
5: Solím.
6: Pepřím.
7: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
9: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
10: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz.
11: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
12: Máme konečně vlastní dům.
11: Ještě to není úplně domov.
12: Ale to se spraví.
11: Uděláme proto všechno. Úplně všechno.
13: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
14: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
15: Ach jo, to je hrozná práce.
16: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Zdeněk Šlapal, jsem ředitelem základní školy Morávkova ve Výškově. Ohledně mobilních telefonů, ty máme ve škole zákaz používat z důvodu toho, že žáci více spolu mluví, mají možnost se připravit na hodinu a nejsou závislí, takže po tu dobu dopoledne na těch sociálních sítích.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Tak kroku dílou Flowrida Westlam, teď už čerté zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a v Brně se nalomilo rameno jeřábu, policisté museli evakuovat desítky lidí, včetně dětí, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině z Krokodýla Taylor Swift. Dáme si kamufláž. Bude Tereza Mašková. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 13. hodině.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: I zítra čekáme zataženo, teploty kolem 16 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Horních Heršpicích ve Vodařské ulici se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté proto uzavřeli okolí a pomáhali i s evakuací lidí z dotčených domů, včetně školky. Z dalších budov se lidé evakuovali sami. Příčinou události je podle policie buď technická závada na jeřábu, nebo nesprávná manipulace při zvedání břemene. Situaci by se měla pokusit vyřešit těžká technika. Národní centrála proti organizovanému zločinu dnes zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Policie zadržela v nemocnici a na dalších místech celkem 11 lidí. Podezírá je z podvodu, přijímání úplatků nebo padělání lékařských zpráv. Podezření se mimo jiné týká falšování zdravotních posudků pro vězně. Evropské farmaceutické firmy varují před možným zdražením běžných léků a rizikem jejich nedostatku. Na vině má být nová evropská směrnice o čištění odpadních vod, která výrazně zvýší náklady výrobců léčiv. Největší dopad podle průmyslu pocítí generické léky, tedy levnější varianty nejčastěji používaných přípravků. V předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Jmenný seznam musel národní tým odevzdat Mezinárodní fotbalové federaci do pondělí.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete teď, byste centrem města Brna měli projet bez větších komplikací. Štosuje se nám to akorát v okolí Nových Sadech. Nových Sadů, tak dejte pozor. A kdyby cokoliv, volejte linku řidičů.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V autobusu. Chlapče, uvolní místo pánovi s akváriem. A kde máte to akvárium? V břichu. Měl jsem 3 piva a 2 rybičky.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tohle je Krokodýl, tohle jsou YouTube, jsme vaše rádio.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Jasně, že jo. Máme pro vás nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun. Tipujete, za jak dlouho, když vyrazím na kole, přímo ze studia Krokodýla se dostavím přímo k Empaláci do prodejny Element Store. No a vy tipujete, za jak dlouho to zvládnu. Pozor, nejde o závod. Pojede se normálním tempem a nebude to jenom tak, budu se muset po cestě vyfotit u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla, na Staré radnici, na Svoboďáku a na Hlavním nádraží. A nakonec dorazím do cíle, prodejna Element Store u Empaláce. Vaším úkolem je tipnout si, za jak dlouho to zvládnu. Pište svůj tip v minutách a sekundách na e-mail studio @krokodil.cz a přepište i telefon na vás, no a pak už jenom poslouchejte. Vyhrává první nejpřesnější tip.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M-Paláce. Po cestě ho čeká několik úkolů a ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle. Vyhraje první nejpřesnější tip. Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
2: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
3: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na chedok.cz. Chedok. Pořád je co objevovat.
9: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
2: Kde jste všichni?
1: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
3: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
6: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
3: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
6: Že bych se taky svezla.
3: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
7: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
8: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Elton John, Dua Lipa, Krokodýl, teď už čerstvé zprávy s Petrou, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne a brněnská zoo zveřejnila video, které zachycuje agresivní chování jednoho z návštěvníků. Víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Býtníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno 18 hodin. Idylickou komedii O kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině z Krokodýla David Guetta. Kylie Minogue. Budou taky zlatíčka. To je tady 14. hodina.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme zataženo, teploty kolem 15 stupňů Celsia.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská zoo zveřejnila video, které zachycuje agresivní chování jednoho z návštěvníků vůči samci Takina Indického. Muž na záznamu překročil vyznačenou hranici u výběhu, klackem několikrát udeřil do konstrukce a následně kus dřeva hodil přímo po zvířeti. Zahrada incident označila za naprosto nepřijatelný. Znojmo se chystá ke konci května spustit projekt Centrum Bus, autobusovou linku, která bude zdarma vozit místní i turisty mezi nádražím a historickým centrem. Chce tak podpořit podnikatele s provozovnami v centru, kde nelze parkovat zdarma, což část zákazníků odrazuje. Za chybějící diakritiku v textu vystavené účtenky dostal prodejce langošů na Slovensku pokutu 1500 eur, tedy 36,5 tisíce korun. Finanční správa označila sankci za oprávněnou. Podnikatel se proti pokutě odvolá. Hájil se pochybením dodavatele registrační pokladny a tím, že ještě během kontroly chybu odstranil. Čeští házenkáři zítra domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů jsou outsiderem. Do týmu se vrací uzdravený střelec Matěj Klíma. Schází naopak Dominik Solák.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, Jakub ví, jak to jezdí.
7: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v části Tuřany na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká se srazilo osobní auto s nákladním. Dvě vozidla stojí na Porgisově ulici směrem do Husovic, projíždějte kolem opatrně. A v obou směrech jedou pomalu kamiony u Brna na D1 před 96. kilometrem. Ve směru od Prahy od Popůvek a od Vyškova od exitu 203. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistance Jakub.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zase jedna falešná, povídá host při placení útraty 100 korunů. Ale vždyť je pravá divý sečišník. Není, je falešná. Opouští mě, když ji nejvíc potřebuji.

0: 50 odstínů šedí, Ellie Goulding.
1: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
0: Tuto sobotu proběhne Brněnská muzejní noc. Otevřou se muzea, instituce po celém městě a v okolí Brna. Pro vás, no a my jsme se zeptali, co chystají třeba na, no, například v Muzeu města Brna. Zbyněk Šolc na telefonu.
2: Muzeum města Brna v rámci muzejní noci otevře nejenom hrad Špilberg, kde otevřeme nové expozice, jako třeba multimediální prezentace kaple křížů nebo speciálně barokní lékárnu, ale především, co chceme návštěvníku nabídnout, tak je muzeum po tmě. Chceme na trochu jiný zážitek, trochu muzeum a sbírky zažít jinak.
0: Zbyněk Šolc a Muzeum města Brna. Tip pro vás v sobotu muzejní noc i s Krokodýlem.
1: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl. Krokodýlí zvuky, pravý do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
6: Máme konečně vlastní dům.
5: Ještě to není úplně domov.
6: Ale to se spraví.
5: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
7: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
8: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
9: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
10: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
11: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl z výhradně českých chmelů.

0: české kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku.
3: Vaše nejvěrnější rádio.
2: Stále s vámi.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tohle je Eva Farna na Krokodýla. Nezapomeňte, že i dneska po 19. hodině budeme hrát podle vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
2: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do veďchasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
8: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
9: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
10: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
11: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
12: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak@pena.cz.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
15: Královna omáček míří na Hrad.
16: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
15: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
16: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
15: Kapacita omezena.
16: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
17: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: k roku dívat tohle vaše rádio. Čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a s úpravou trávníku v Žabovřeskách pomáhají ovce, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do Brna na akci pro celou rodinu. Brněnský Adraběh. Brno běží z CTP. Zúčastnit se může každý, včetně dětí, a podpořit tak dobrou věc. Kromě sportovní části nabízí Adraběh dospělým návštěvníkům i dětem také bohatý doprovodný program a občerstvení. Brněnský Adraběh se koná tento čtvrtek od 14 hodin v parku pod Špilberkem. Registrovat se do běhu můžete už nyní na stránkách adra.cz.
5: Radio Krokodýl.
6: Haló? Jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Je to tajný.
6: Takže,
7: pohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, jama, já, taky.
6: Dobrý.
7: Jdeme.
8: Jedu.
7: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám, cedím,
7: strouhám,
6: flambuju.
7: Hasím. Slejvám, utírám, solím, pepřím.
6: Servíruju.
7: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
9: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Rapo.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Do 15. hodině z Krokodýla Jennifer Lopez, Cyndi Lauper, Superstar 2009. Je tady 15. hodina, hraje vám Krokodýl.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pokud se říká, že to počasí, tak zítra nás čeká zatažená obloha. Teploty budou kolem 16 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Brněnska, která nedorazila domů. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden. Následně se zřejmě pohybovala v Brně. Dívka je 165 až 170 cm vysoká. Zdánlivého stáří 15 až 20 let. Je hubené postavy, má hnědé vlasy a hnědé oči. Na sobě měla fialovou sametovou mikinu a světle modré rifle a černočervené tenisky. S úpravou trávníků v Žabovřeskách pomáhají dvě ovce. Jsou v ohradě v Královopolské ulici a spásají pozemek o velikosti asi 5000 metrů čtverečních. Ovce městské části poskytla soukromá majitelka. Pokud by neměli co spásat, majitelka je odveze a vrátí, až tráva doroste. Radnice prosí, aby lidé ovce nekrmili. Němečtí vědci našli překvapivě účinnou zbraň proti vysokému cholesterolu. Jsou jí ovesné vločky, které dokáží významně snížit jeho hladinu v krvi už za 2 dny. Vysokým cholesterolem trpí přes 80% Čechů. Na vině bývá podle lékařů moc tučný jídelníček, nedostatek pohybu, ale i genetika. Čeští hokejisté dnes krátce popolední odletěli do Švýcarska, kde v pátek vstoupí do mistrovství světa. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků, v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se nezapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. K týmu se připojili i Lukáš Sedlák a Matěj Blíml.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Jakubem. Víme, jak to jezdí právě teď v Brně na Jižní Moravě.
11: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Porgesově ulici před odbočkou do ulice Sportovní směrem na Královo pole blokuje částečně jeden pruh osobní vozidlo s poruchou. V Tuřanech na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká policisté došetřují nehodu osobního a nákladního auta. Z Brna do Třebíče na příjezdu do Rosic dejte pozor na nehodu dvou osobních. Projíždějte kolem opatrně. A na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 jedou v pravém pruhu pomalu kamiony od Ostrovačic. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Pavel v hospodě kamarádům. To byste nevěřili. Našemu malému Cyrilkovi je teprve 3/4 roku a když mě vidí, tak křičí táta. To se nediv. Takový prcek ještě neví, co mluví.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlo ve 2.2. Teď jdeme šetřit.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Monitorujeme za vás ceny benzínu, nafty v okolí Brna a v Brně. Dáme vám tipy, jak ušetřit rodinný rozpočty. Benzín je jeden z nejlevnějších v Brně. Teď dobře poslouchejte. Benzín za 40,90 a nafta 39,90. Kde? Čerpací stanice D-Oil. Brno, Podolí u Brna.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: No, co takhle vyhrát kolo?
1: Krokodýlí zvuky, pravý do dobrý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProX 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProX2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz.
6: Fizomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
9: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
10: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Je dobré mít se s kým probouzet.
13: To nejlepší po ránu.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Shania Twain, hity třeba i na cestu s práce, hrajeme vám Krokodýl, no a teď jdeme na bydlení.
1: Bydlení s Krokodýlem.
0: Radiotipy pro vás na aktuální otázky ohledně realitního trhu tady v Brně na Brněnsku nám odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. No a dneska se ptáme, může pronajímatel zakázat mazlíčky v bytě?
2: Mnohé posluchače možná překvapí, že pronajímatel nemůže nájemci plošně zakázat běžné domácí zvíře, třeba psa nebo kočku, jen tím, že to napíše do smlouvy. Na druhou stranu je vždy nejlepší hrát otevřeně a říct to předem. V praxi totiž hodně záleží i na vzájemné důvěře. Pokud majitel se zvířetem nesouhlasí, může to ovlivnit třeba ochotu nájem v budoucnu prodloužit. Rozumným řešením tak bývá domluva, například vyšší kauce nebo pojištění odpovědnosti pro případ škody.
1: Bydlení s Krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem. Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.

0: Celine Dion na Krokodýlo. Tohle vaše rádio a rádio, které bude hrát dneska po 19. hodině na vaše přání. Takže pokud si chcete někomu zahrát, udělat radost, tak dostanete šanci po 19. hodině.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
2: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
3: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
4: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Míchou, Kristinou Danielovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
5: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
6: Tak pojďme.
7: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
9: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
10: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
11: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
12: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
13: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
14: Dva! No a

0: Bruce Springsteen Krokodýl, 16. hodina, budou čerstvé zprávy.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, Technickém muzeu nebo v Ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
4: Zveme vás do muzea. Máte rádi historická auta a techniku? Tak si nenechte ujít přehlídku automobilové techniky, kterou pořádá Technické muzeum v Brně. Čekají vás historická vozidla, traktory značky Zetor, jízdy historickými autobusy i speciální výjížďka do centra Brna. Už tuto sobotu od 10 do 16 hodin v areálu muzea na Purkyňově 105. Vstupné je jednotné 80 korun a platí i do muzea. Více informací na tmbrno.cz. Tak dorazte, bude to stát za to.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 16. Taylor Swift. Kurt Nielsen. A nebo Voxel. Už je za malou chvíli.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Zítra čekáme zataženou oblohu. Teploty budou kolem 15 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Brněnská zoo zveřejnila video, které zachycuje agresivní chování jednoho z návštěvníků vůči samci tekina indického. Muž na záznamu překročil vyznačenou hranici u výběhu, klackem několikrát udeřil do konstrukce a následně kus dřeva hodil přímo po zvířeti. Zahrada incident označila za naprosto nepřijatelný. Brno se ode dneška až do 24. května opět stalo hlavním městem nejen českého divadelního světa. Mezinárodní festival Divadelní svět Brno má pro diváky více než 90 představení a dalších akcí, které jinak není možné v Brně běžně zažít, a to už po 17. Zapojila se do něj téměř všechna brněnská divadla. Bývalý šéf kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak byl obviněn z praní špinavých peněz v souvislosti s výstavbou luxusního rezidenčního komplexu nedaleko Kyjeva. Hrozí mu až 12 let vězení. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstoupili do turnaje v Římě úspěšně. Americko-filipínský pár porazili jasně 6-2 a 6-1. Nasazené dvojky zaznamenaly 16 vítězství v řadě. Příště narazí na Rumunky.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Stojíte si na Zvonařce, taky na ulici Milady Horákové, taky na Kolišti, tak dávejte pozor, kdybyste věděli o čemkoliv, tak nám dejte vědět na linku řidičů.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, máte už naší krokodýlí aplikaci, tak pojďte do toho, pojďte stahovat a za okamžik brněnský hantec.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Skončil pobyt jednoho turnusu, kdy si náhle právě skončivší rekreant vzpomněl na zapomenutou věc. Vrátil se ke svému bývalému pokoji, který byl zamčen, protože už jej zabydleli novomanželé. A z pokoje se ozývalo, čí je to kolínko? Moje. Čí to jsou prsíčka? Moje. Rekreant už to nevydržel, zabouchal na dveře a zavolal, prosím vás, až přijete na ten deštník, tak ten je můj.

0: Pěkné úterní odpoledne vám všem s Krokodýlem na Moravě Vysočinu a hlavně vám, co máte vejšku, jak zpívá Kurt Nielsen.
1: Na rádiu Krokodýl.
0: A výšku má i brněnské Hantec, pravidelně říkáme touto dobou po čtvrt na pět zdarec.
2: Zdar jak svý a skroxný, moji milí mládežníci. Dneska se zeptám, jestli gomete, co to znamená prskat do rolety.
0: Já myslím, že spousta brňáků toto gomy, ale když jsme se ptali ve štadlu, tak to negomal nikdo.
3: Přílet do prázdna.
4: Být drzý.
3: Smrkat.
5: To nevím.
0: Děkujeme. Tak, Žany?
2: Když někdo prská do rolety, tak je to těžká levandula, protože se vám tajně směje. Těm, co to uhodlí, velká gratulovačka.
0: Přesně tak, gratulace jak svíňa.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A nezapomeňte, že hrajeme hity a taky o parádní horské kolo.
1: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Více na krokodýl.cz.
6: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštyři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
7: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Němci obrátit?
1: V rámci fyzioterapie ve Viera Salve se zaměřujeme na akutní i chronické potíže pohybového aparátu, vždy s důrazem na individuální přístup. Každá terapie začíná podrobným vstupním vyšetřením, na jehož základě se pak nastaví cílený terapeutický plán podle konkrétní příčiny obtíží. V terapii se pak kombinuje ošetření manuálními technikami, aktivní cvičení a edukace, včetně návrhu terapie na doma, tak, aby byl efekt dlouhodobý. Nejčastěji se na nás klienti obrací s bolestmi zad, šíje, ramen nebo kyčlí, s potížemi po úrazech, ale také s přetížením ze sportu či jednostranné zátěže. Součástí péče je také terapie u skolioz a řešení problémů chodidla v rámci podologie, kde se v případě potřeby i zhotovují pacientovi individuální stélky do bod. Cílem je nejen úleva od obtíží, ale především návrat k plnohodnotnému pohybu bez omezení.
0: A to je strašně důležité. Úleva, zní to dobře. To říká fyzioterapeut zdravotnického zařízení Viera Salve Kateřina Toušková.
2: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viera Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viera Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
3: Zdravý krokodýl, zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: Kygo, Tina Turner, What's Love Got To Do With It.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: A po dobré muzice s Krokodýlem zdravíme všechny mladé nadšené sportovce, fotbalisty, futsalisty z Nojemska zvláště, kde nás ladíte na 96.2 FM a kde se dneska fandilo na hřišti i v hledišti. Zdravíme žáky i učitele základních škol Pražská, Hrušovany nad Jivišovkou, Šanov, Diákovice, Doktora Mareše, Náměstí Republiky a základní školy Ivančická v Moravském Krumlově. Nejlepší mladí fotbalisté, futsalisté těchto škol se dneska utkali ve Znojemské sportovní hale v semifinále JMK Group futsalové ligy střediska volného času Znojmo a do finále na Diamant Braní postoupili mladší žáci z Pražské a Ivančické, u starších žáků vybojovali finále Diákovice a Ivančická Moravský Krumlov. To finále se uskuteční v rámci Diamant Braní ve Znojmě v Horním parku a sportovní hale už v sobotu 23. května a bude u toho i Krokodýl. Tak vyhrávejte nejenom na hřišti a buďte v pohybu nejen na Znojemsku.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
4: Kde jste všichni?
3: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
5: Halo, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžem rozsvítit?
6: Ne, je to tajný.
5: Takže, pohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, Jamaja, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
5: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám,
6: sedím.
5: Strouhám,
6: flambuju.
5: Hasím.
6: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
5: servíruju.
6: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
9: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
10: Za kolik bereš?
11: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
10: A proč ještě nejezdíš elektricky?
12: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
13: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
14: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
15: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
16: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
17: Máme konečně vlastní dům.
16: Ještě to není úplně domov.
17: Ale to se spraví.
16: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
17: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Mambo number 5.

0: Zostaň šťastná s krokodýlom. No Namey dohrávají, máme 3 minuty do hodiny páté, takže zprávy Petrou, vítej, o čem?
1: Hezké odpoledne, ve zprávách se podíváme na to, kdy se otevřou některá brněnská koupaliště.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno 18 hodin. Idylickou komedii O kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
6: Královna omáček míří na Hrad.
7: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
6: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
7: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
6: Kapacita omezena.
7: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krásné úterý, krokodýláci, po páté si dáme Gangsters Paradise. Budou sliby, promises. A krom Kelvina Harrise dáme Sílu starých vín.
8: Věci některý jsou neměný, jak síla starých vín.
0: Minuta a půl a bude pět přesně.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Krásné odpoledne, krokodýláci, na Moravu Vysočinu. Mimochodem, včera touto dobou bylo 19-20 stupňů, teď je tam 11, je to dramatická změna, že taky nám začali hledoví muži, máme tady Pankráce, doufám, že to zvládáte. 11 Brno, Šepkovice 10, Žďár je na 9, středa bude zatažená, občas možná přeháňka a teploty maximálně 15, na Moravě 13, na Vysočině.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5 hodin, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Léto se blíží a ve venkovních areálech společnosti Stare Sport vrcholí přípravy na koupací sezónu, která v Brně začne 30. května. Na návštěvníky se chystají koupaliště Riviera i Zábrdovice. Probíhá také nábor a školení plavčíků. Na sezónu jich Stare přijímá 60 až 70. Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení. Městská část Brno-střed vybrala provozovatele 3 prodejen na Dolerově nábřeží. Lidé si tak při procházce podél řeky budou moci koupit kávu, zmrzlinu, pečivo, pivo nebo víno. Podniky by mohly otevřít v červnu, později k ním přibude také kavárna. Radnice městské části Brno-Sever plánuje opravit funkcionalistickou budovu Masarykovy základní a mateřské školy v Zemědělské ulici. Budovu navrhl v roce 1931 architekt Mojmír Kyselka a je památkově chráněná. Cílem rekonstrukce za 65 milionů korun je posunout podobu školy do současné doby a zároveň zachovat architektův rukopis. Basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému českému pivotovi, který má za sebou i 3leté angažmá v NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Úterní doprava stále ještě ve špičce. Kuba zná ta nejvíc problémová místa.
10: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně pozor na Žarošické ulici u odbočky k supermarketu směrem na Líšeň. V jízdním pruhu tam překáží vážnější nehoda dvou osobních vozidel. Postojíte si téměř od Svatoplukovy. Kolona je také na Svatoplukově do Židenic po Bubeníčkovou, kde boudalo osobní auto a dodávka. Ucpává se také centrum města, převážně Koliště a Dornych. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Prahy na 189. kilometru boudala 2 osobní vozidla a dodávka. Počítejte s kolonou od exitu 194. A v protisměru, tedy na příjezdu do Brna z Prahy, jede převážně pravý pruh pomalu od Ostrovačic. Pro Rádio Krokodýl z Globál asistánce Koptilšar.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Příjemné odpoledne s krokodýlem na Moravu, Vysočinu a speciálně do Žďáru, kde dneska, byť fouká studený vítr, je to protivné, začíná druhá největší pouť republiky, poté pražské. Žďárská pouť ode dneška do neděle. Do Žďáru nás zve na kolotoče Radek Bečvář, děkujeme, a protože to mají rádi děcka, tak pozvem Zlatíčka a zeptáme se, proč musíme smrkat děcka.
1: Že třeba to, když se nevysmrkáme, tak máme ucpanej nos a bude nás bolet.
2: Za hitem a přitom ani

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host studuje jídelní lístek. Pane vrchní, ta hovězí pečeně je vepřová nebo kuřecí?

0: Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
1: Když tělo dlouhodobě bolí nebo dochází energie, často řešíme jen následky. Ve zdravotnickém zařízení Viara Salve v Brně hledáme příčiny potíží. Nabízíme vám moderní diagnostiku s celostními přístupy fyzioterapií a psychoterapií. Objednejte se na vstupní konzultaci do Viara Salve, Masarykova 25, Brno, www.viarasalve.cz.
0: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
2: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
3: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
4: Tak pojďme.
5: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak@pena.cz.
8: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
9: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Kavárně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
3: Dobré odpoledne, přeje Krokodýla Zbyňa. Jak jsme slíbili, musíme se Zlatíček něco zeptat. A my jsme se jich zeptali a chceme se jich hlavně zeptat. Chceme znát jejich odpovědi. Proč musíme smrkat?
4: Když musíš hodně smrkat, tak máš rýmu a musíš to vysmrkat. A potom, když to nevysmrkat, tak si tam musíš stříknout stříkačku, aby se to vysmrkalo pěkně, aby jsme nebyli nemocní.
5: Protože to je důležitý a když má někdo rýmu, tak si dá nosní sprej.
6: Že třeba to, když se nevysmrkáme, tak máme ucpaný nos a bude nás bolet.
3: No a teď se nám pěkně ochladilo, tak možná ještě zase smrkat budeme.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
7: And feeling like P. Diddy.
8: Hey, what up, girl?
7: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
8: Let's
7: before
8: go.
7: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Je půl šesté, dobré odpoledne, přeje Krokodýl. Jsme vaše rádio. Máme největší hudební výběr, co včera, ale dneska máme 12. máj, 12. květen a v kalendáři je mimochodem právě Pankrác. Takhle to se ti ledoví muži skutečně vypasili, nevím, jestli znáte nějakého Pankráce a poté s ním třeba zapít jeho svátek na pivko. Pokud ano, tak rozhodně nebudete někde popíjet na zahrádce, ale ještě tak zpět někam do hospůdky. V každém případě všude Krokodýl. Na frekvenci 103 FM a všech dalších spojených a zpřízněných. No a my vám opravdu rádi hrajeme a sázíme tam další hit za hitem. Dobré odpoledne, přeje Zbyňák Krokodýl.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je to tady, teď to tam padlo, právě na vlnách krokodýla. 603, 103, 103 a tady je zvuk, volejte.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A napětí vzrůstá, napětí je tady krokodýl Zbyňa, je tam halo, halo, kdo?
2: Je tam Ruda
1: Rajhrad. Z Rajhradu, Rudo Zdarec. Zdravíme na jih pod Brno. Prosím tě, jak se máš v úterý odpoledne?
2: No, jak se mám, normálno, jako v tomto světě.
1: Normál. Takže normálka, to je nejlepší, když má člověk normálka, když se řekne normálně. No. Všechno dobrý. Celkem se nám tam ochladilo.
2: Ano.
1: Ale teď možná bude horko, protože teď ta nejdůležitější informace, Rudo, v banku fakt je 100 táců a k tomu ještě 650 korun, tedy 100 600 pade.
2: Ano.
1: Tobě už to tam téměř i píská, ten telefon už je z toho taky nervózní a já ti, Rudo, v tuto chvíli ještě pustím zase zvuk, jo?
2: Ano.
1: Poslouchej dobře a jdeme na to. A teď 100 000 lítá v éteru. Co ty na to?
2: No, tak naberu s nich rukama a dělám z toho kouli, mačkám z toho kouli.
1: Jasně, zmačkání sněhu, prostě jak to zakřupe, třikrát to zmáčknu, dělám si sněhový koule. Když jsme kluci hráli sněhovou válku, tak jsme si takhle udělali víc koulí, že jo, nachystali si je a...
2: Čili víc koulí ne, jenom je.
1: Jenom jedna, jasně, ale tenkrát jako kluci jsme si udělali co nejvíc, že jo, aby jsme mohli co nejvíc házet. Ale takhle jednu kouli udělat, třikrát tlačíme ten sníh křupavej. To se venku ochladilo, jsou tam ledoví muži a ty už hnedka mluvíš o sněhu. Rudo, jak jsi to vyšpekuloval tohle zrovna?
2: Tak mi to tak napadlo, no. Jako, no
1: venku
2: tak
1: máj,
2: to bude špatně, takže.
1: Venku máj, no nevíš, jako 100 650 venku máj a mluvíme a děláme sněhové koule.
2: Počkej, no, naberu sníh? Co pořád děláš, mi to nepověz.
1: No. Nabereš sníh a začneš to mačkat.
2: No, naberu sníh, dělám z toho kouli.
1: Jasně.
2: No, a mačkám, jako když dělám z toho kouli v rukách.
1: Prašán nebo spíš takovej už rozblécný?
2: No, tak normálně takovej zvlhlej sníh, no třeba. Z toho se dělá nejlíp koule.
1: Rudo, tak jdeme na to, někdy život je plný paradoxů, takže proč nedělat sněhovou kouli v květnu? Dáme to arbitrovi?
2: No, víš, je zima, že? Takže sníh, že jo, to je jasný.
1: To je jasný. No, ale může to být sníh za 100 000 korun i klidně 12. května. Dávám to arbitrovi, Rudo, jo?
2: Ano, ano. Tak nic, tak to jasně. Už nebudu volat, už je to těžký.
1: Zase zavolej, určitě něco vyšpekuluj, třeba příště sněhuláka uděláme, nebo cokoliv
2: jiného. Možná mě něco napadne, no.
1: Jo, věřím tomu, že jo.
2: To je strašně těžké to, no.
1: Rudo, jasně, díky za zavolání, měj se krásně.
2: Ten arbitr, doufám, že nic neprozradí, že jo.
1: Ten neprozradí, ale hele, napětí vzrůstá a my navyšujeme bank, jdeme pořád nad 100 000, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvé ruky.

0: Pusťte slunce do svého domova.
1: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
0: A pozor, akce.
1: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
2: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
7: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
6: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
7: Že bych se taky svezla.
6: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
8: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
9: Za kolik bereš?
10: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
9: A proč ještě nejezdíš elektricky?
11: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
12: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
13: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
14: Již od středy v nabídce. Jogobela 150 gramů různé druhy za 9,90 a malostranská šunka 1 kg za 179,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
15: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

0: Dobré odpoledne, hraje vám vaše rádio Krokodýl. Máme největší hudební výběr, ale kromě toho taky Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. A tak si právě teď pojďme poslechnout, jaká další škola se právě k tomuto projektu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Josef Jelínek a jsem ředitelem na základní školnou městská 23 na Prvně v Řečkovicích. Je tomu 5 let zpátky, co jsme telefony zakázali se pouzděním a souhlasem rodičům a i nadále nás tam rodiče podporují, takže mi i nadále do školy se nám vrátila komunikace, zvětšila se nám slovní zásoba, děti u přestávkách spolu komunikují, chodí ven. Jsme šťastní jako plechy, jsme rádi, že se dá ve škole fungovat i bez telefonních zařízení.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Hezké odpoledne přeje Krokodýl, ale blížíme se k 18. hodině, tak už můžeme tak trošku říct, že bude oficiálně začínat úterní 12. májový večer, i když pořádně chladný, ale podíváme se taky na další zprávy události pro dnešní den. Jak jdou dohromady ovce a trávník?
1: Hezké odpoledne, s úpravou trávníku v Žabovřeskách pomáhají dvě ovce, i o tom už za chvilku.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
4: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Už to mícháme, dáme Signoritu, Shawn Mendes, Camila Cabello. Co Modern Talking si moje srdce. Na stmívání ještě brzy, ale máme pro vás i hodiny. Jsme Krokodýla, nabízíme hit za hitem, za minutu a půl bude 6.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se podívat na zítřejší den, tedy zítřejší středa, polojasno, odpoledne zataženo, teploty zítra ráno ještě pořádná kosa 3 stupně Celsia, odpoledne až 15 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Teplárny Brno kvůli ochlazení obnovují po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem a institucí. Důvodem je změna v předpovědi počasí, podle které průměrná teplota klesne pod 13 stupňů. S úpravou trávníků v Žabovřeskách pomáhají dvě ovce. Jsou v ohradě v Královopolské ulici a spásají pozemek o velikosti asi 5000 metrů čtverečních. Ovce městské části poskytla soukromá majitelka. Pokud by neměli co spásat, majitelka je odveze a vrátí, až tráva doroste. Radnice prosí, aby lidé ovce nekrmili. Němečtí vědci našli překvapivě účinnou zbraň proti vysokému cholesterolu. Jsou jí ovesné vločky, které dokáží významně snížit jeho hladinu v krvi už za 2 dny. Vysokým cholesterolem trpí přes 80% Čechů. Na vině bývá podle lékařů moc tučný jídelníček, nedostatek pohybu, ale i genetika. Čeští hokejisté dnes krátce popolední odletěli do Švýcarska, kde v pátek vstoupí do mistrovství světa. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků, v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se nezapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. K týmu se připojili i Lukáš Sedlák a Matěj Blíml.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A už nás zajímají dnešní úterní silnice a křižovatky.
8: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Do 5 minut se zdržíte v centru Brna na ulici Zvonařka u Dornichu směr Černovice. Popojíždí se také na příjezdu do Bystrce od Žabovřeské ulice. Na Brněnsku mezi Lelekovicemi a Vranovem bouralo osobní auto a projíždí se tam kivadlově. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Prahy na 189. kilometru došlo k nehodě. Postojíte si tam v přerušované koloně zhruba od 196. A v protisměru u Brna jsou místy kolony mezi Ostrovačicemi a 196. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

Jsou to dvě minutky, co odbyla 18. hezký úterní 12. květnový večer roku 2026. Přeje krokodýl jaro a léto před námi. A co takhle zítra? No co zítra? Zítra bude taky zima, ale co za chvíli? Soutěž o nové horské kole na rádiu Krokodýl. To si nenechte ujít. Krokodýl Zbyněk Loucký. Hezký den, dobrý večer.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dveří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dneska se udělalo kosa, chladno, ale ať je to jak chce, jaro je tady a všude lítají motýly. A nebo se taky všude jezdí na kole.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: No aby ne, poslouchejte Krokodýl, protože hrajeme o úplně nové horské kolo v hodnotě 35 000 korun. Kolega moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna až do prodejny Element Store u M Paláce. A vy tipujte, za jak dlouho to zvládne. To je Mission Impossible. Ale pozor, Jirka nejede žádný závod, Jura pojede normálním výletnickým tempem, ale taky to nebude jen tak. Po cestě ho čeká několik úkolů. Bude dělat selfiečka, zastavovat se na známých místech v centru Brna, vyfotit se musí u Petrova, na Zeleném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku, na Hlavním nádraží a nakonec dorazí až do cíle na prodejnu Element Store. A vaším úkolem je tipnout, za jak dlouho tuhle celou trasu zvládne. Svůj tip pište v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Připište i telefon na vás a pak už jen poslouchejte Krokodýl, bude to napínavý. Vyhraje první, nejpřesnější tip. Tak co vy na to? Za jak dlouho to Jirka Wiener zvládne? Pojďte do toho!
1: Radio Krokodýl. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
5: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým GardenTech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. GardenTech.cz, Brno, Černovice.
6: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
9: Izomat stavebniny.
10: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
11: Best Beleza.
10: Nádherná zahradní dlažba.
11: Best Bellissima.
10: Dvě úžasné zahradní dlažby.
11: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

Dobré odpoledne i podvečer, a to úterní s datem 12. května. To byly Atomic Kitten a za chvíli Avicii Wake Me Up, anebo Dizzy bude zpívat o životě live. Máme největší hudební výběr, jsme Krokodýl a rádi vám hrajeme. U mikrofonu Zbyňa. No a pomaličku se blíží hity na přání k 7. Guided by a beating heart.

0: Krásný úterní večer s krokodýlem. No, dneska jsem se pohyboval po brněnském výstavišti a aréna už nám parádně roste.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Zrovna dneska jsem si toho všiml a je potřeba říct, že práce v nové T-Mobile aréně v Brně se nyní soustředí právě na budování ledové plochy. Práce na multifunkční hale, která právě vzniká v areálu brněnského výstaviště, to už víme všichni v Brně, se nyní soustředí na budování jak ledové plochy, tak dělníci také montují osvětlení a dokončují úpravy venkovních zpevněných ploch. Pracuje se třeba na veškerých interiérových věcech, například v místech, která slouží ke komentátorským účelům. No a venku finišují práce na výstavbě parkoviště a vysazují se taky stromy. Stavba zhruba za 5 miliard korun se má otevřít v říjnu, to už je za chvilku, a přes 60% programu budou tvořit koncerty českých i světových hudebních men. Aréna bude domovem hokejového klubu Kometa Brno a ročně se tam má uskutečnit kolem stovky akcí. To se krokodýlovi líbí.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Za chvilku hity na přání a Jirka Wiener.
2: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
3: Haló, jsme tu všichni?
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit? Je to tajný.
4: Takže, pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, jama já, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
3: Jedu.
5: Hořák.
4: Zapínám.
5: Krájím.
4: Šlehám.
5: Sedím.
4: Strouhám.
3: Flambuju.
4: Hasím.

0: Plejvám, utírám, solím, pepřím,
1: servíruju.
0: To bude legendární hostina. Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Tak úterní krokodýlí večer je definitivně tady, chvíli před 19. hodinou, kdy za chvíli hrajeme tak, jak vy pískáte a budete chtít. Nabízíme úterní hity na přání. Něco jsme ale taky ještě pořád vybrali my, protože krokodýl, to je především největší hudební výběr. Jsme vaše rádio. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ještě než budeme hrát podle vaší chuti, tak třeba Maroon 5 Memory. Stará dobrá žánče, I love rock and roll. A hitovka od No Name Žili. Pěkný večer přeje Krokodýl, máme pro vás zase hit za hitem a navíc vybíráte vy.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí si člověk nevybere, opravdu se nám na ty zmrzlé muže solidně ochladilo. Podíváme se tedy na zítřejší den, potom dnešku, tak podobně jako dnes, možná více sluníčka, přece jenom zítra polojasno, odpoledne zataženo, středeční teploty ráno jenom trojka, odpoledne až 15 stupňů Celsia.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
1: Rádio Krokodýl. Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
4: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Brněnská zoo zveřejnila video, které zachycuje agresivní chování jednoho z návštěvníků vůči samici takina indického. Muž na záznamu překročil vyznačenou hranici u výběhu, klackem několikrát udeřil do konstrukce a následně kus dřeva hodil přímo po zvířeti. Zahrada incident označila za naprosto nepřijatelný. Teplárny Brno kvůli ochlazení obnovují po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem a institucí. Důvodem je změna v předpovědi počasí, podle které průměrná teplota klesne pod 13 stupňů Celsia. Znojmo se chystá ke konci května spustit autobusovou linku, která bude zdarma vozit cestující mezi nádražím a historickým centrem. Chce tak podpořit podnikatele s provozovnami v centru, kde nelze parkovat zdarma a to část zákazníků odrazuje.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Večerní doprava nás zajímá právě teď a v tuto chvíli. Tak Kubo, co to dělá?
6: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na Jihomoravském náměstí došlo k dopravní nehodě. Provoz je tam omezený částečně. Silnější provoz a zdržení maximálně do 5 minut hlásí řidiči v centru na křižovatce ulic Nádražní a Husova. A silnější provoz a zdržení zhruba na 10 až 15 minut zůstává na příjezdu do Brna po bratislavské D2. Momentálně od 3. kilometru. Kamiony ale zpomalují už na 5. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Taky ty nejrychlejší hity na přání. Je to minutka, co bylo 19.07. večerní, úterý 12. máje. Jirka Wiener a hity na přání. Pojďte do toho. 603 103 103. Jirka vám zahraje to, co chcete. Užijte si to s ním. To vám přeje Zbyněk Loucký. Naslyšenou. Ahoj. Hity na přání startují právě teď.

Tohle je John Jot na Krokodýlo a my už pomaličku začneme hrát taky na vaše přání, krokodýláci. Za okamžik vás vyzvu, abyste volili studio. Mezitím pohodovka od Maroon 5, tak zdravíme na celé Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu. Jsme Krokodýlo.

na kruku dílo No Name, no a pozdravíme taky Páju, který poslouchá přímo v Jeřábu na hlavním nádraží, kde se buduje Dornych, no a máme pozdravit taky Janču do Řečkovic. Tak ať máte parádní večer s krokodýlem.

0: Jsme Krokodýlom, jsme Vaše rádio. Nezapomeňte, soutěžíme o luxusní kolo. I o tom v této hodině na Krokodýlu.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
4: Tak pojďme.
5: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Krokodýl, tady jsou hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Tak pěkný večer, krokodýláci, jak se máte? Jak se mají na prýglu? Haló?
2: Haló, haló, dobrý večer, ahoj všem. Takže to udělám jednou, že Dua Lupa, chtěl bych David Honzík, brácha Dan, Brambořík, Ludvík Jirka, Zdenda Gedhans, Kocourek a samozřejmě pro vás rádia Super Krokodýla.
0: Dáme to tam, děkujeme, že posloucháš Krokodýla, připravená je Dua Lipa právě teď.

K roku díle hity na přání, tak máme zdravit, pozdravit taky na hlavní nádraží, je přímo do Tabáku, tam se ladí krokodýl, taky na Českou, tak díky, že jste s námi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: změření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
2: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
3: Rádio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr.

nikdy sám. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jste stále na vlně Krokodýla, což je dobře. Jarek vám všem přeje krásnou 12. květnovou noc, příjemnou úterní samozřejmě pohodu a pojďme si společně vychutnat v Krokodýlím plíšku. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

vybral první nebo amatér, kopce byly, jsou a budou vždycky fér.

Hity jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla. Jarek přeje hezký poslech. Pankrác dneska slaví svůj svátek. Víme, zmrzlí. Tak doufejme, že jste nezmrzli. Zvládli jste to a užijete si i teď další hity tady u nás na Krokodýlu.

Další etovky připravené jsou na vlně Krokodýla. Vás všechny zdraví Jarek. My společně teď budeme zdravit vás, co nás ladíte a posloucháte. A to právě ve Žďáru nad Sázavou na 96 FM. Pohodu, dobrou náladu a Žďárač si třeba i právě v pracovním procesu užívá hit za hitem.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Vlnu krokodýla držíte, Jarek přeje krásný poslech. Dnes máme Mezinárodní den ošetřovatelek, také Mezinárodní den profesionálních řidičů, Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem, Mezinárodní den informovanosti o hybromyalgii a Mezinárodní den zdraví rostlin. Toliko dnešní den, tedy 12. květen, teď už přání krásné noci a užívejte si hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Vlnu krokodýla stále držíte a to je dobře. Jarek přeje hezký poslech. Ať už jste kdekoliv, můžete být stále dobře naladěni na vlnu krokodýla. Stačí si stáhnout naši aplikaci a je to. Ještě ji nemáte? Mrkněte na www.krokodýl.cz, tam dostanete podpatřičné informace a možná právě i vy vyhrajete dárek. Tak se podívejte, stahujte a buďte stále naladěni na vlnu krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc, vy ale ladíte úterní krokodýlí plíšek, a to ten 12. květnový, tak co, všechno zvládáte na pohodu? V práci už padla, už máte před sebou jen ten relax a odpočinek, nebo jste ještě stále na noční? Tak přejeme, ať už jste kdekoliv, ať si užíváte skvělé hity, protože my je pro vás tady na krokodýlu máme. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Vykřičím do ticha.
1: Užíváme si největší hudební výběr, Jarek vám přeje krásný poslech a my míříme mezi naše nejmenší posluchače. Vydali jsme se do školky a ptali se dětí, proč se rodí maminka, miminka a děti a ne tatínkům.

0: že by to bylo hloupé.
1: Protože tatínky mají krátký vlasy a holky dlouhý.
2: Proč se ty děti rodí maminkám a ne tatínkům? Zajímalo a našich nejmenších jsme se ptali, když jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Vitamíny nejsou bombóny a špatná kombinace doplňků může ovlivnit i léky. I to probereme u nás na Vlně krokodýla. Sáhnout po vitamínech na imunitu, hořčíku, na stres a kolagenu na pleť. Pro mnoho Čechů běžná rutina, která má vést ke zdravějšímu životnímu stylu. Jenže může vzniknout i opačný efekt. Lidé kombinující doplňky stravy bez přehledu, nevědomky si mohou samozřejmě přidat trošku komplikace, protože se začnou léky překrývat, oslabovat jejich účinek nebo si i přitíží. Tak bacha na to, co berete, poraďte se případně s lékařem. My vám přejeme pevné zdraví a hlavně příjemný poslech Vlny krokodýla.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dveří. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.